0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Duke Dumont.
0: Free Radio. Ty první u toho, co letí.

0: s námi ve spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zase

0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Duke Dumont.
0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: Majdíka.
1: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Radio.
1: Are you ready to party? Yeah! Here we go.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Duke Dumont.
0: Free Radio. Ty první u toho, co letí.

0: další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Jak říkají odborníci, ano, při práci na zahradě se naprosto skvěle odreagujete. Je to dobré pro vaši duši i pro vaši mysl a taky malinko záleží na tom, koho zrovna zakopáváte.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: známý DJ Housecat Ramis S-Up 657. Dobré ráno, úterý s datem 8. září a Roman s vámi a seřiďme hodinky 6.57 a 25 vteřin.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A jdeme to rozjet. Interní ranko s Free Rádiem a k tomu taky kaskáda Utopia. Rád bude Jazzy a Chris Lorenzo. A taky Who Let the Dogs Out, to je Bahamen. A za chvilku budeme gratulovat. Řekneme, kdo pak dneska slaví svátek, spojíme to s kalendárkem a koukneme, co zajímavého přináší právě dnešní den, úterý s datem 8. září, tak držte vlnu a buďte v pohodě.
2: Free Radio, jediné opravdu taneční rádio v Brně.

0: za námi Kaskara Utopia. Pojďme gratulovat. No pak dneska slaví svátek, jdeme se na tom mrknout, komu popřejem, rozhodně. Mariana dneska slaví, tak všechno nejlepší, posíláme pozdrav. Zítra se připravíme na Danieli, ale to ještě spousta času zítra popřejem. Pojďme mrknout i na kalendárko.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: Chce podívat, co zajímavého přináší dnešní den a mám tady pro vás velkou spoustu událostí. Z historie až do současnosti, ale spíše se budeme bavit o té historii. Koukneme například roku 1884. Antonín Dvořák zakoupil pro kostel ve Vysokém nové varhany. Roku 1922 byl založený fotbalový klub FC Baník Ostrava, původní název zněl SK Slezská Ostrava. Roku 1939 proběhla premiéra českého filmu Kristián, režiséra Martina Friče s Oldřichem Novým v hlavní roli. Roku 1948 se pohřeb Edvarda Beneše v Praze stal první veřejnou manifestací odporu vůči komunistické vládě. Roku 1951 v Brně se konala světová premiéra baletu Král Ječmínek na hudbu Karla Horkého. A ještě, pozor, roku 1967 v Praze byla zahájena stavba dálnice Praha-Bratislava. Roku 1972 proběhla premiéra pohádkové filmové komedie o mladé čarodějnici Saxaně, dívka na koštěti s Petrou Černockou v hlavní roli. Režisérem byl Václav Vorlíček. Na Rostislaví dnes lední hokejista Michal Kempný, Wiz Khalifa, americký rapper, anebo americká zpěvačka, textařka a skladatelka Pink. A když jsme u Pink, tak si jí dáme Trustfall. Za chvilku Shakira, kamarád, bude to taky Bahamen.
1: Roman Koloděj, Free Radio.

0: Amen. Vole do Doxout 7:29:30. Čas na zprávy. Katka přichází, prozradí nám, co je nového. Za malý okamžik společně mrkneme na dopravu a taky koukneme na počasí. Má být hezky. Podle meteorologů dneska teploty kolem 30 stupňů Celsia. Ale teď jdeme na čerstvé bleskovky.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Při hezké úterý. Smaltované cedulky s názvy rostlin v češtině, latině a němčině našli dělníci při pracích na bezbariérovém vstupu do parku Tyršův sad. Pochází z let 1902 až 1922, kdy byla na místě parku botanická zahrada. Ručně psané cedulky převzal odbor památkové péče magistrátu. Premiér Andrej Babiš chce hledat úspory ve zdravotnictví v cenách léčiv. Mohou podle něj být v řádech miliard korun. Řekl to na tiskové konferenci po včerejším jednání vlády. Nemocnice by měly nakupovat společně. Státní ústav pro kontrolu léčiv by měl častěji aktualizovat stanovenou cenu. Britský král Karel III. Informoval vládní představitele, že jeho mladší syn Harry s manželkou Meghan po návratu do Spojeného království zůstávají neaktivními členy královské rodiny. Informovala o tom stanice BBC. Jejich pozice je podobná soukromým občanům s obchodními a charitativními zájmy. Čeští hokejisté zahájí mistrovství světa v příštím roce v Düsseldorfu 14. května zápasem proti Norsku, které letos získalo senzačně bronzové medaile po vítězství nad Kanadou. Ve skupině B bude národní tým ještě hrát s Kazachstánem, Spojenými státy, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a Kanadou.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free
0: Rádia. Jdeme omrknout, jak vypadá aktuálně doprava, přátelé. Kdybyste o čemkoliv věděli, tak se nám neváhejte ozvat. Koukám se mezi Velkou Býteší nebo na dálnici D1 kousíček za Velkou Býteší. Tady máme nahlášenou dopravní nehodu, havárii nákladňáku do pneumatiky na vozovce. Oj, to je nepříjemné. Tak kdo jede od Prahy na Brno, tak si obrňte trpělivostí. Koukám se, kolona sahá už před Brnem 178. kilometr. U Kývalky vás to taky zastaví. Jak to vypadá v centru města Brna? Tady nemáme žádné dopravní nehody nahlášené. Ovšem, už nám začíná houstnout provoz. Takže obrnit trpělivostí doporučím na ulici Hladíkova, Křenka, Olomoucká, taky na opuštěné Zvonařka, Dorny, Vídeňská, kdo jede na Mendlovo náměstí, tady taky postojíte nějakou chvilku. Židenice, jasně, Táborská ulice, tady to máme taky zaštosovaný. Jak vypadá cesta z Bystrce směrem na Žabiny? Tady vás to zastaví taky na nějakých 5-6 minutek. No a ještě mrkneme na Lipůvku. Od Milonic, nahlášená kolona. Tak buďte velmi opatrní a kdyby cokoliv, zavolejte.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidíme, meteorologové, teploty dnes, jak jsem zmiňoval, 30 až 32 stupňů Celsia. Ve středu, zítra, teploty 28 až 30 stupňů Celsia, ale během odpoledne přibývání oblačnosti, možná i nějaké bouřky a dešťové přehánky. Ve čtvrtek teploty klesnou docela rapidně z těch 30 na 22 stupňů.
3: Enrique Iglesias.

0: co nás čeká, přátelé? Na jednu stranu dobrý, oprava takzvané silnice smrti, ale na druhou stranu dlouhé objížďky, nápor aut na obce v okolí. No, musíme se na to připravit, přátelé. Proměna silnice smrti na Brněnsku, o kterou se jedná, tak ta dostane novou tvář, ale jsou s tím spojené nepříjemné objížďky. Modernizace silnice 1/53 mezi Pohořelicemi na Brněnsku a Lechovicemi na Znojemsku se blíží. Začne už příští týden a potrvá více jak 3 roky. Řidiči musí počítat se zdržením. V některých etapách se jim cesta protáhne až o polovinu a cílem stavby za téměř 2 miliardy je ukončit éru častých tragických nehod na tomto 20-kilometrovém úseku. Co si budem povídat? Mezi Pohořelicemi a Lechovicemi, taková ta uzoučká silnice, kde se teda jako jezdí hodně rychle, tak ta dostane novou tvář. A snad díky tomu se zbaví toho škaredýho názvu silnice smrti. Ale my to zvládneme. Bude to trvat 3 roky, ale my to dáme. Florida, David Guetta, za chvilku Rehab, Mufasa, Duke Dumont a taky Bellini, Samba de Janeiro. Hezké ráno.
1: Prý rádio, prý brněnský rádio. Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyslel, že to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s prý rádiem. Rokle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije Amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
3: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
1: A až se setmí,
3: letní kino přímo v Amfiteátru.
1: Rokle Fest. Sobotu 12. září od 13 hodin v Amfiteátru Lesná. Roklefest.cz nebo na Facebooku.
4: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
5: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
4: A mytí oken?
5: To máte v ceně pravidelného úklidu 2x ročně zdarma.
6: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
1: Free Radio 107

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. I need you now.

0: Samba Bellini. Samba de Janeiro, rok 1997, vzpomínka. 7 hodin 57 minut. Aktuální čas.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A před námi další hity nejnovější. Tohle je Azteca DJ Coco. Rád bude taky Artemas, I Like The Way You Kiss Me. A nebo Every Single Day. Benassi Bros a Denny. Za chvilku mrkneme opět, co je nového v Brně. A čerstvé kino novinky, na ty nesmíme zapomenout. No a pozor, budeme taky hledat majitele ztracené bankovky a dneska se taky někde objeví double. Tak, nadupaný ráno na 107 FM. Tady spoustu důvodů, proč poslouchat a vyhrávat. Na jediném opravdu tanečním rádiu v Brně. A Roman s vámi až do pravého poledne.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Duke Dumont.
0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
1: Mrknout na dopravu, jak se jezdí v Brně a okolí, kde pak máme problémy. Pozor si dávejte na trase ze Svědav na Brno před Lipůvkou. 4-kilometrová kolona, o tom jsme mluvili. Koukneme ještě na Blanensku v Kunštátě v Palackého ulici. Tady vidím osobní auto havárka s nákladním, na místě blokován jeden jízdní pruh. Co se týče té kolony, tady to vidím, je to od Závisti aktuálně až po Lipůvku. Vidím tady nějakých 15 minut zdržení. Zdržení očekávejte taky mezi Čebínem a Kuřimí, no a v samotném centru města Brna už je to všechno v červených a rudých barvách. Dokonce i dálnice D1 tady vidím od Rousínova velkou kolonu, kdo jede přes Holubice po D1 směrem na Brno, tak tady se obrňte trpělivostí, taky na dlouho kolona. D2 taky mezi Želešicemi a Modřicemi taky postojíte, no a na té D2 máme více úseků, kde vás to zastaví, například už od 11. kilometru od Blučiny, kdo jede směrem na Brno, tady máme taky nahlášenou kolonu. Tak přátelé, dneska je to divočárna, zvládněte to, kdyby cokoliv, tak nám buď zavolejte, anebo použijte naši aplikaci a tam na pár kliků můžete namluvit hlasovku.
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: Jak to vidíme, meteorologové, maximální teploty dnes 31 až, no řekl bych 32, 33 by se to mohlo vyšplhat. Aktuálně venku 17.
0: Free Radio. Free Radio.

0: Red Food, Juicy Wiggle. 15 minut po 8. Přátelé, co budeme dneska dělat? No, budeme hledat majitele ztracené bankovky.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Jakmile uslyšíte tady výzvu, teď vám to pustím na ukázku.
1: Ztracená bankovka Free Radio. Volej právě teď. 790 107 107.
0: Tak rychle volejte studio a pokud jste majitelem toho 5 litru, který my jsme našli, tak byste měli znát. Hezky zleva doprava celé 6-místné sériové číslo toho 5 litr. Ano, je to 5 000 korun. A včera jsme to odstartovali a hnedka druhý posluchač Tomáš uhodnul první číslo. Hezký. Tak dneska budeme pokračovat, dneska minimálně 2x, 3x bude šance zavolat si a prozradit, nebo to posunout někam dál. Tak dobře, poslouchejte. Aztek, DJ Coco, Kurt D, za chvilku Sigala, DJ Antoine, a bude tu i Benassi Bros a Denny Every Single Day. Buďte s námi.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Every Single Day, tohle je Benassi Bros a Denny. Na Free Radio 8.30. Jdeme mrknout s Katkou, co je nového, jsou tu čerstvé zprávy.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji pěkné ráno. V brněnském Novém Lískovci včera začala stavba 4podlažního parkovacího domu za víc než 126 milionů korun. Vznikne v místě stávajícího parkoviště mezi Svážnou Oblou a Jihlavskou ulicí. Otevřít by se měl příští rok, nabídne 294 míst. Cílem je zlepšit parkování v hustě zastavěném sídlišti. Na území Národního parku Šumava unikají do půdy látky, které by se pouze mohly za určitých okolností změnit v jedovatý plyn fosgen. Napsal to včera na síti X poslanec Filip Turek, který tak už po druhé za večer změnil své vyjádření. Původně řekl, že na Šumavě uniká jedovatý plyn iperit, později řekl, že uniká fosgen. Nejen svou politikou, ale i svým vzhledem poutal v posledních dnech pozornost americký prezident Donald Trump, když v pátek v New Jersey vystoupil z prezidentského speciálu Air Force One, překvapil nezvykle tmavou kšticí. Trumpův účes přitom mívá obvykle blond odstín, případně do oranžova. Tenistka Linda Nosková dnes zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu vítězku posledních dvou ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou. V případě výhry by se nejen dostala do druhého grandslamového semifinále v kariéře, ale postarala by se i o to, že by Sabalenková přišla po US Open o pozici světové jedničky.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme společně na kio mrknout, jak to vypadá s dopravou. Kdyby náhodou jste o čemkoliv věděli, tak nám dejte vědět přes apku anebo zavolejte. Vidím Veslařská ulice na křižovatce s Kněnickou. Tady se srazily 3 osobní auta na místě policie. Dávejte pozor, počítejte se zdržením. No a jinak další problém nemáme nahlášený. Vidím akorát na D2 kolony. Ta kolona, která byla mezi Blučinou a Brnem, ta už se nám rozjela. Teď už je tady kolona od Olympie, tak velmi opatrně. Koukám se taky, kdo jede od Tuřan směrem na Chrlice, tak v ulice Roviny, tady to máme hodně zaštosovaný. Exit 201 Brno Slatina, taky, kdo se chce napojit od Hřibské ulice, tak tady mezi Tuřankou a Hřibskou máme nahlášenou taky kolonu. Od exitu 201, kdo pokračuje dál na Prahu, taky se obrňte trpělivostí. A mezi 178. až 182. a dále potom na Brno, taky máme nahlášenou kolonu. Vidím tady v tom Komíně je tady nahlášená ta dopravní nehoda kvůli tomu zdržení minimálně na 4-5 minutek a v centru města Brna všechno v rudých barvách, dokonce i Jihlavská ulice, kdo jede na Heršpickou, tak tady kolem ústředního hřbitova taky postojí v koloně. Šťastnou cestu!
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 18 stupňů venku, odpolední maxima dnes vysoká, 31 až 33.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Časy se mění. Dřív přišel zloděj a zakřičel peníze nebo život. Dneska přijde zloděj a řekne a tady mi to dvakrát podepište.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Radio Baby, 8 hodin 40 minut, čerství kinonovinky nachystaný, Janča Hubová připravena, pojďme se podívat, na co doporučujeme vyrazit do kina, co stojí za to.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Přátelé, pokud byste z rovinka tenhle týden měli chuť vyrazit na nějaký erotický horor, tak máte štěstí, jeden takový tu pro vás zrovna mám. Americký psychologický horor a erotické drama Sex a smrt v kempu Miasma sleduje mladou režisérku Chris, která dostane životní šance natočit restart své kultovní milované série z 80. let. Její fanouškovská posedlost se však brzy promění v nebezpečnou fixaci, když se rozhodne vyhledat a obsadit tajemnou, dávno zapomenutou herečku, která si v původním snímku zahrála ikonickou přeživší dívku. Jakmile se cesty obou žen skříží uprostřed opuštěného letního tábora, hranice mezi filmovou fikcí, temnými touhami a psychosexuálním šílenstvím se začnou nezvratně hroutit. Uf, tak tohle to všechno uvidíte, pokud se vydáte do kina na nové erotické drama a psychologický horor v jednom Sex a smrt v kempu Miasma.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír.

0: Chick Style a John. Čo ste? Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Do našeho týmu v Autopalace Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalace Brno, Řípská 22.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Satisfaction. Tohle je Benny Benassi. Satisfaction rok 2003. 8 hodin 55 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A Fríčko má pro vás několik tipů, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio. Kam vyrazit? Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
3: Tadle delegace jede ven bavit bary, jaký bali ho chulí.
0: A my valíme na Jadran a Michal Kury s náma. Rád bude Reynox. A taky Bob Sinclair, Love Generation. Startuje hodinka plná krimi zpráv, za chvilku se koukneme za strážníky i za státní policii.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Chains and Lights, Ray Knox na Free Radio 8 minutek po 9. Pojďme ještě před krimi zprávami omrknout v rychlosti dopravu.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: Dálnice D1 kolem Brna, velké kolony, očekávejte. Ano, ještě stále koukám centru města Brna, zvonařka Dornych, Olomoucka, taky Hladíkova, tady postojíte. Podobně to vypadá taky na Heršpické, Poříčí, Křížová. A Vídeňská taky máme nahlášenou kolonu. Celá velká kolona je aktuálně od ulice Lány Bohunická až směrem na Hněvkovského. No a dálnice D2, tady máme nahlášenou kolonu. Kdyby k Olympii, vidím tady ještě tak kilometr před exitem 3, kdo jede aktuálně od Blučiny, tak na to dávejte pozor. A krom toho ještě se řeší bouračka na ulici Chrlická. Nehoda nákladního vozidla s osobním vozidlem. Na místě policie České republiky probíhá tady vyšetřování. Na D1 mezi exitem 182 Kývalka ve směru na Brno. Taky vás zastaví kolona, tak se taky připravte. No a vidím ještě k nahlášenou bouračku na ulici Veslařská. 3 osobní auta se nám tady srazily. Tak šťastnou cestou, hlavně pevné nervy, ať v pořádku dojedete, kdyby cokoliv volejte nebo použijte aplikaci Free Radio.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radio.
0: Teplota venku aktuálně na 19 stupních, dneska pařáček 31 až 33. Zítra 27 až 29 stupňů, ale během odpoledne a večera k večeru přibývání oblačnosti, bouřky, ve čtvrtek denní maxima 19 až 21.
1: Free Radio, Free Radio, Free Radio.

0: Sun Falls, James High, Bobby Harvey, 12 minut po 9, jdeme na Krimi zprávy. Ano, na telefonu Markéta Skřivanková, mluvčí strážníků městské policie Brno, a jdem se podívat na zajímavé případy.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká linka.
2: Pěkný den vám i všem posluchačům Free Rádia. Kvůli poškozené zastávce městské hromadné dopravy vyjížděli strážníci do Tuřan. Svědek události upozornil na 21-letého muže, který si tu zřejmě vybíjel zlost a údajně zastávku ničil. Strážníci díky těmto informacím mladíka rychle dopadli. Seděl na lavičce a měl lehce krvácející zranění na hřbetu ruky. K rozbití bočních světelných reklamních tabulí se bez okolku přiznal. Rozčililo ho prý, že mu jel autobus. Byl zjevně opilý, což potvrdila i následná dechová zkouška s výsledkem přes 2 promile alkoholu. Strážníci se domnívali, že výše škody by mohla přesáhnout hranici 10 000 korun. Přivolali proto státní policisty, kteří si od nich muže jako podezřelého z trestného činu převzali. Děkuji za pozornost a zdravím všechny posluchače Free Rádia.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Modan na fríčku. 9.20, další krimi zprávy, pojďme se podívat i za brněnskými kriminalisty. Je tu Horká linka.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká
2: linka. Dobré ráno. V sobotu dopoledne neodolala dvojice nenechavců lákavým plodům ovoce a zeleniny na zahradě rodinného domu v brněnské Slatině. Po překonání plotu zamířil jeden z mužů rovnou k záhonům, kde začal trhat okurky, papriky a rajčata. Jeho počínání však neuniklo majiteli domu, který nevítaného návštěvníka spatřil a rozhodl se jej ze svého pozemku vyhnat. Z domu přitom vyběhl s kuchyňským nožem v ruce. Jenže ozbrojen byl i druhý z dvojice, který si sebou přinesl sekeru. Naštěstí k použití žádné ze zbraní nedošlo. Majitel muže na zahradě dostihl a snažil se jej zadržet. Při následné potyčce oba skončili na zemi. To už na místo směřovali přivolané policejní hlídky, které si 24-letého muže převzali. Pěchová zkouška u něj ukázala hodnotu 1,24 promile alkoholu. Přestože je škoda na zelenině jen v řádech několika desítek korun, bude se nenechavec zodpovídat z trestného činu porušování domovní svobody. Přeji pěkný den a naslyšenou.

0: Generation v 9.30 Bob Sinclair a zpátečka do roku 2005. Přátelé, pojďme dál, pojďme na aktuální zprávy na Free Radio. Katka připravuje bleskovky, za chvilku doprava, omrkneme ji a koukneme ji na počasí. Dneska a zítra ještě nádherně. Od čtvrtka se má teplota snížit na nějakých 20 nebo 21 stupňů Celsia.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Přeji hezké úterý. Smaltované cedulky s názvy rostlin v češtině, latině a němčině našli dělníci při pracích na bezbariérovém vstupu do parku Tyršův sad. Pochází z let 1902 až 1922, kdy byla na místě parku botanická zahrada. Ručně psané cedulky převzal odbor památkové péče magistrátu. Premiér Andrej Babiš chce hledat úspory ve zdravotnictví v cenách léčiv. Mohou podle něj být v řádech miliard korun. Řekl to na tiskové konferenci po včerejším jednání vlády. Nemocnice by měly nakupovat společně. Státní ústav pro kontrolu léčiv by měl častěji aktualizovat stanovenou cenu. Britský král Karel III. Informoval vládní představitele, že jeho mladší syn Harry s manželkou Meghan po návratu do Spojeného království zůstávají neaktivními členy královské rodiny. Informovala o tom stanice BBC. Jejich pozice je podobná soukromým občanům s obchodními a charitativními zájmy. Čeští hokejisté zahájí mistrovství světa v příštím roce v Düsseldorfu 14. května zápasem proti Norsku, které letos získalo senzačně bronzové medaile po vítězství nad Kanadou. Ve skupině B bude národní tým ještě hrát s Kazachstánem, Spojenými státy, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a Kanadou.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Jak to vypadá s dopravou? Omrknem, pojďme na D2 na druhý kilometr směrem na Brno. Tady se střetlo osobní auto s nákladňákem, počítejte s kolonou. Další komplikace, Akademická, Jihlavská, křižovatka, tady narazilo osobní auto do semaforu. Modřice, Chrlická ulice, tady se srazilo osobní auto s nákladňákem v pravém pruhu, očekávejte silný provoz. A na dálnici D1 je to z Vyškova na Brno, tady stojí porouchaná odstavená dodávka. Kninická, křižovatka, Veslařská, tady se srazily tři osobní auta, na místě je policie, probíhá tu vyšetřování ještě stále. Centrum města Brna se nám mírně uklidnilo, co se provozu týče. Nedá se to bohužel říct, ale o dálnici D1, protože tady ta kolona sahá už k Holubicím. Od 210. kilometru směr Brno očekávejte kolonu. A samozřejmě i na té D2 na tom druhém kilometru, kdo jede aktuálně a chce se napojit na 196. na D1. Tady je taky kolona nahlášená. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, zavolejte nebo pošlete zprávu přes naši aplikaci. Děkujem.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: To vidí meteorologové, no hezky, dneska nádherně, teplota opravdu letní 31 až 33 stupňů, odpolední maxima středa, zítra už bude více zataženo, více oblačnosti, během dne teploty 27 až 29, možná kolem 30 by mohlo být, k večeru pak přibývání oblačnosti a dešťové přehánky, ve čtvrtek už bude chladněji, denní maxima kolem 19 až 21 stupni, v dalších dnech pátek, bavme se o pátku, pátek 17 stupňů. V sobotu, v neděli mírný nárůst, tady vidím 19-21 a příští týden, když se koukneme dlouhodobě, tak v úterý ještě takový malinký záchvěv 24 až 26.

0: Sunset in Dubai na Free Radio. Tohle byl DJ Antoine Chenin. 9 hodin 40 minut. Za pár minutek tady bude Lukáš Bartl, představí nám aktuální novinky z hitparády, těšte se na ně. No a mezi 10. a 11. nás čeká soutěž. Tajemný film. Budeme soutěžit, budeme tipovat a budeme nadělovat. Mám tady pro vás opět skvělou poukázku na konzumaci v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně. A to se vyplatí, stačí jen dobře poslouchat.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte se.

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráji zamíchej,
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
7: Free Radio 107.

0: Rádio.
1: Rádio.
0: Novinky.
1: Novinky.
0: Novinky.
1: Novinky hit parády.
2: Krásný den a příjemný poslech všem na 107 FM přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107 Fríčka. Novinka číslo 1, Let Me With You, The Weeknd a Dua Lipa. Novinka číslo 2, Let's Rewind, Nico a Vince.
3: Let's rewind.
2: Třetí novinka hitparády Bad Bitch, Hugel, Sexy Red.

0: krátký přehled aktuálních novinek hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Free Radio a Lukáš Bartl.
2: Miluješ naše hit?

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.

0: Rock and Round D3 a D4, 9.58, za dvě minutky přesně je tady desátá.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A hrát bude taky nový Faruko, Madrid. Swedish House Mafia a nebo Gala Come Into My Life. Za chvilku první nápověda z tajemného filmu je nachystaný. Dneska to bude trošku hororový.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Which are electric.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Duke Dumont. A my máme 5 minutek po 10. dopolední a v tenhle ten okamžik na Free Radio startuje Tajemný film. Výhra je taky nachystaná, mám tady pro vás poukaz na konzumaci v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete 5x v Brně. Tam si můžete dát nějakou dobrou mňamku. No a před námi nápověda číslo 1. Jdeme na to. Dnes tady mám pro vás připravený americký fantasy akční horor. Je to horor trošku. Tenhle ten film pochází z roku 1998. Ve stejném roce bylo nagáno, pokud si vzpomínám. Ano, 98. Tohle je první nápověda za námi. Swedish House Mafia, Bingo Players a nápověda číslo 2 za pár minutek.

0: film. Tajemný film. Na Fírady.
1: Jdeme na to. Druhá nápověda z tajemného filmu je připravená. Přátelé, na tenhle ten film jsme poprvé do českých kin mohli vyrazit 4. února roku 1999. To bylo promítán tady u nás. Náklady na výrobu tohoto snímku v té době byly 45 milionů amerických dolarů a celosvětově si tento film přišel na 131,2 milionů. Není to vůbec špatný. Jedná se o první film, který vlastně... Více než 20 let po vzniku filmu vyšel u Marvelu příběh s podobnou tématikou. Ona je to vlastně sfilmovaná adaptace Marvelových komiksů. Tak, jedná se o Marvelový komiks. Ale filmová verze se skutečnými herci. Tohle je nápověda druhá. Třetí za chvilku. Teď Faruko.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

nám vypnou Khalid Hardaway, 10.22, pojďme na nápovědu číslo 3. Tajemný film, tajemný film na Free Radio. Tak přátelé, dobře poslouchejte. V tomhletom filmu, vzhledem k tomu, že je to horor, akčňák, zemře celkem 88 osob. Hlavní představitel jich zabije 77. A ještě vám můžu prozradit, budeme se teďka chvíli bavit o hlavním herci. V době natáčení vážil 79 kilo. A pravé jméno této postavy, protože on ve filmu vystupuje s přezdívkou, nebavíme se o jeho vlastním jméně, to je úplně jiné, ale filmové jméno. Tak tady vystupuje s přezdívkou, ale pravé filmové jméno je Eric Brooks. Eric Brooks. Tohle je nápověda číslo 3. Čtvrtou prozradím za chvilku a pak budeme volat a vyhrávat.

0: Come into my life, tohle je Gala, 97. rok, 10 hodin, 29 minut a 15 vteřin. Jdeme na zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
3: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
2: A mytí oken?
3: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
4: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Přeji pěkný den. Dopravní podnik města Brna novou kampaní upozorňuje na nevhodné chování v městské hromadné dopravě. Jídlo, hlasité telefonování, hudba puštěná na hlas nebo objemné batohy na zádech. Kampaň Šalina je pro všechny. Odstartovala již včera a prostřednictvím 4 krátkých videí ukáže, jak by cestování městskou hromadnou dopravou vypadalo, kdyby se takto choval každý. Vláda nyní nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot. Ministerstvo financí je sleduje a drží se nízko, řekl to včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Problém s drahými pohonnými hmotami podle něj způsobují rostoucí marže rafinerií a jejich nedostatečná kapacita. Rusko v noci na dnešek obnovilo útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. Nejméně 2 lidé přišli o život a dalších 10 vyvázlo se zraněním. Nové útoky za použití dronů a raket následují poté, co vypršelo třídenní příměří vyhlášené kvůli návštěvě amerických vyjednavačů. Čínská tenistka Cheng Qinwen prošla na US Open z kvalifikace už do čtvrtfinále. Olympijská šampionka z Paříže, jež po loňské operaci lokte vypadla z první stovky žebříčku, porazila ve včerejším osmifinále 7-5-6-3 bývalou vítězku turnaje Igu Świątekovou z Polska.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Taky omrknout, jak vypadá aktuálně dopravní situace v Brně. Na D2 jsme měli dopravní nehodu, ta už je vyřešená, akorát kolona ještě stále od Olympie, tak kdo jede, počítejte s tím. Kolony se nám rozjely i v opačném směru. Drobná kolona mezi 178. kilometrem dálnice D1, kdo jede od Prahy na Brno, ale vidím, to je tak maximálně minutku dvě zdržení, takže o tom není třeba ani mluvit. Vidím akorát hodně zasekáno kvůli dopravní nehodě, kdo jede od Veselky směrem na Bystrec, tak tady na úrovni Hradiska máme nahlášenou bouračku, mělo by se jednat o nákladní vozidlo s osobákem se zraněním, na místě záchranáři a projíždíme, no ta doprava nám vázne vlastně už i od Bystrce, tak velmi opatrně, kdo jede po staré směrem na Veselku. Na Jihlavské ulici vidím na křižovatce s ulicí Kamenice, tady je havárka osobák, který havaroval do semaforu, na místě jsou policisté, jinak v centru města Brna se nám ten provoz uklidnil, vidím, že zdržení minimální, koukám se na příklad Křenka, ještě hlásí drobné kolony Dornych a Zvonařka. Šťastnou cestu.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, dneska pařáček. Teploty nad 30 stupňů, odpolední maxima mezi 30 až 33, zítra 27 až 30.

0: David Guetta, Bibi Rexa, J Balvin, Say My Name. Přátelé, jdeme na nápovědou číslo 4, tedy poslední. Tajemný film, tajemný film. Na Free Radio. Co bych vám tak mohl říct? Já nebudu říkat nic, já vám pustím písničku, která se objevila v tomhle hororu. Tak to způsobilo šílenství, hrálo se to na každé diskotéce, vzpomínám na tu dobu. Public Domain. Public Domain. Dále už nebudu říkat nic. Tak jo, volat studio můžete právě teď. Tajemný film. 790-107-107, linka je volná. Někdo byl velmi rychlej. Kdo pak je tam? Dobrý den. Halo, halo, halo, halo.
1: Jirka, ahoj.
0: Jirka, nazdár. Jirko, jaký jsme hledali tajemný film pro dnešek, prosím?
1: No, tak vzhledem k tomu, že je to moje jedna nejoblíbenější písnička z filmu Blade, tak...
0: Tak jdem Blade. Blade, je to tak. Moc gratuluju.
1: Je to jednička.
0: Je to jednička, Blade. Rok 1998. Gratulace veliká, poukázka letí k tobě na mňamku. Děkuju. Pizza Bombastika, kterou najdeš 5x v Brně. Vydrž na telefonu, nepokládej. Přátelé, dnešní tajemný film Blade. Wesley Snipes v hlavní roli. Zítra pokračujeme. Robin Schulz, M.O. Keep Moving a za chvilku celebritky.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
3: A pátrání opět začalo.
4: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
3: Je tvoje?
4: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
3: Ztracená bankovka Free Radio.
4: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
5: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Rokle, Rokle, Rokle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije Amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
8: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
7: A až se setmí?
8: Letní kino přímo v amfiteátru.
7: Rokle, Rokle, Rokle Fest. V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Roklefest.cz nebo na Facebooku.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Free Radio 107.

0: Eyed Peas, Shut Up, za námi 10 hodin 57 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A kam vyrazit? Pojďme se podívat. Fríčko má pro vás několik tipů.
2: Free Radio, kam vyrazit? Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
0: Jake Style, Jon za chvilku. Dár bude Italo Brothers. A nebo Bob Sinclair. A k tomu celebritky. Tak držte vlnu. Všechno se dozvíte.
2: Free Radio 107 FM.

Kyla Air. 8 minut po 11. Celebritky připravený. A za kým půjdeme? Přátelé, koukneme se za známou herečkou, pokud vám jméno nic neřekne, ale myslím si, že musí. Anna Prášilová Fialová. Anna Fialová. Vdala se, teď je Prášilová Fialová. Tak je to venku. Čeká se miminko, za chvilku mrkneme za ní, no a koukneme taky za hollywoodskou držitelkou Oscara Natalie Portman. Buďte s námi. Free Radio. Hudební

0: Flowrider i na Timmy Trumpet, Summer's Not Ready, 17 minut po 11.
1: Celebrity show na Free Radio.
0: Přátelé, dlouho si o tom vrabci štebatali na střechách a konečně je jasno, herečka Anna Prášilová Fialová, která si v minisérii Iveta zahrála titulní roli, stvárnila zde Ivetu Bartošovou, čeká miminko. Odhalila to jediná fotografie. Ano, už před nějakou dobou se začaly rojit spekulace, zda Anna náhodou není těhotná, především poté, co divadlo Hibernia oznámilo, že muzikál Pět let zpět, v němž právě Fialová hraje s kolegou Ondřejem Rychlým a v podstatě nesleze z jeviště, tak vyhlásili několika měsíční pauzu a ještě v květnu krásná umělkyně mlžila, co to šlo. Jak jsem řekla, bez komentáře, když se jí paparazzi tázali, jestli náhodou nečeká miminko. Odhalila to jedna jediná fotografie při zahájení sezóny Davidského divadla. Společná fotografie herců ze souboru totiž ukázala poměrně jasně viditelné těhotenské bříško. Tak gratulujem. Jedna z mých oblíbených hereček. Ta Iveta se jí povedla na výbornou. Na chvilku vyrazíme do Ameriky, tam máme taky jednu radostnou zprávu.
1: Free Radio 107 FM.
2: Nastraž uši, tahle novinka

0: Bob Sinclair, World Hold On. Dneska už legenda, 20 let stará věc, ale pořád dobrá. Máme 11 hodin a 30 minut aktuálně a pojďme na zprávy. Míša nám prozradí, co je nového.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Do našeho týmu v Autopalace Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalace Brno, Řípská 22.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Právě Free Rádia.
6: Přeji pěkné úterý. Sestavovat roboty nebo učit se programovat budou od letošního září děti navštěvující brněnskou robotárnu v Novém zázemí. Z nevyhovujících prostor v Sokolské ulici se pobočka střediska volného času Helceletka přestěhovala do zmodernizovaných prostor v Kounicově ulici. Úpravy vyšly na téměř 39 milionů korun. Pásku při otevření robotárny přestřihl robot Láďa. Policisté dnes ráno kvůli anonymní výhrušce bombou evakuovali z nemocnice v Kadaň na Chomutovsku zhruba 240 lidí, včetně pacientů na lůžkách. Hasiči postavili stany pro pacienty a návštěvníky nemocnice. Objekt prohlédli, bombu nenašli. Bezpečnostní opatření v okolí nemocnice zatím trvají. Na místě je pyrotechnik a kynolog sepsem vycvičeným k vyhledávání výbušnin. Ztrátou životních úspor mohli za chvilku nepozornosti zaplatit obyvatelé polské vsi Uštětína, kteří spolu se starou komodou vyhodili i několik desítek tisíc eur v hodnotě přesahující milion korun. Když si to uvědomili, byla už komoda a spolu s ní i peníze z přístřešku pro odpadové kontejnery pryč. Ztrátu nahlásili policistům, kterým se podařilo úspory vystopovat a zachránit. Trenérka českých basketbalistek Romana Ptáčková vyzdvihla po vyřazení svého týmu v základní skupině mistrovství světa obrovskou bojovnost a soudržnost. Bez podkošových opor Emy Čechové a Julie Reisingerové v těžké skupině D skončili bez výhry a na turnaji obsadili 15. místo.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout, jak vypadá aktuálně dopravní situace na D1. Pozor, 209. kilometr, je to z Vyškova na Brno. Tady stojí odstavené 3 nákladní auta. A navíc z jednoho z nich asi došlo k úniku oleje. Projíždíme tudy velmi opatrně, ať vám to náhodou na tom oleji neuklouzne. Hradecká ulice směrem do centra, dávejte pozor, je tady nepojízdná dodávka v jednom jízdním pruhu. A ještě vidím Jihlavská akademická, tady narazilo osobní auto do semaforu. Tak pozor, ještě se jdeme podívat na příjezdu do Popůvek směrem od Bystrce na staré dálnici. Došlo tady k havárii osobáku a nákladňáku na místě záchranné složky. Taky opatrně, ještě to tady probíhá, ještě se to tady vyšetřuje. Centrum města Brna projedete bez komplikací. Vázne nám ovšem D1 aktuálně od exitu 203, kdo jede směrem na Brno od Vyškova, tak pozor na to. Šťastnou cestu!
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Tak nám to pěkně hupslo, ta teplota aktuálně nahoru, ano, 25, měříme v centru Brna. Odpolední maxima dnes mezi 30 až 32.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Spoustu let se nám vědci snažili namluvit, že ze sacharidů konzumovaných po 18. hodině stloustneme. Nyní se ale zjistilo, že sacharidy vůbec neví, kolik je hodin.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: 11.42.
1: Celebrity show na Free Radio.
0: A před námi další radostná zpráva. Přátelé, americká držitelka Oscara Natalie Portman přivedla na svět už své třetí dítě. 45-letá herečka porodila potomka ve francouzské metropoli v Paříži. Otcem novorozence je její partner, producent přezdívaný Tepr. A pro pár, který tvoří dvojici už delší dobu, se jedná o první společné miminko, no krásný. Tak veliká gratulace letí ze Natalie Portman, jen ať víte, co se děje ve světě. Oliver Tree, za chvilku Maroon 5, Denzel a pozor, možná ještě stihneme do pravého poledne hledat majitele ztracené bankovky.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou

0: a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
7: Free Radio 107 FM 107 FM FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. To

0: Mr. Denzel, You Spin Me Round, 11:54. Petra je tady.
1: Ahoj, já taky je tady volná studiová linka 790-107-107. Kdo by nám chtěl říct číslo bankovky, kterou hledáme?
0: Je v oběd, čověče, nechybejt.
1: No tak u oběda si můžou zasoutěžit,
0: to
1: proč
0: jo.
1: Ne?
0: Hele, teďka
1: ne,
0: většina...
1: si dáváš řízek, že jo, levou rukou a pravou rukou vytáčíš číslo.
0: Teďka většina z posluchačů vybírá, co si dají, tak podobně jako já. Já jsem tady před malou chvílí lovil, co bych si tak jako nechal dovést, nebo něco takového.
1: No a na co máš chuť?
0: A vypadá to, že si skočím tady dolů pro párky, uvařím se. Tak přátelé, dobrou chuť.
1: Já jsem za svých nerozvážných studentských let ohřívala párky v mikrovlnce a nebo ve rychlovarné konvici.
0: Jo, viděl jsem to, no.
1: No,
0: dělá se to, dělá se to ještě pořád.
1: Ještě pořád se to dělá. Mm-hmm. No a já si myslím, že študáci to dělají všichni.
0: To je pravda. Tak přátelé, ať už si dáváte cokoliv, dobrou chuť, výzva na ztracenou bankovku tady ještě bude dneska několikrát, takže nemusíte zoufat. A rozhodně doporučuji poslouchat, protože dneska ještě nebyl double, to znamená, že bude. Bude. A pojďme se podívat na muziku. Tohle je Len Savali, rád bude Diplo a Cameron Whitcomb, anebo DJ Tonka Don't Be Afraid. 11:55 a nejvyšší čas skočit si na obídek. Dobrou chuť, zítra se budu těšit v 7 ráno zase na značkách. Tady na Free Radio 107 FM.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Imagine Dragons na Free Radio, máme krátce po 12. hodině s vámi už tuhle chvíli já, Peťa Hlávková. Dukovany otevřeli studentům provoz elektrárny, letní univerzitou prošlo 35 vysokoškoláků. A více o tom za chvíli.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Duke Dumont.
1: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: Radio, co je nového?
1: Jaderná elektrárna Dukovany hostila 18. ročník letní univerzity, během které se 35 studentů technických vysokých škol seznamovalo s provozem a technologiemi jaderné elektrárny. Dvoutýdenní program zahrnovalo odborné přednášky, exkurze i setkání se specialisty z energetiky. Letní univerzita v Dukovanech, tak ta se koná už 18 let a pro společnost představuje také jednu z cest k získávání budoucích zaměstnanců. Podle údajů společnosti přibližně 2/3 absolventů programu následně pracují v jaderné elektrárně Dukovany nebo na jiných odborných pozicích. Teď už Lenz Savaly a Rita Ora.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: DJ Tonka na Free Radio, jaká další muzika k vašim uším bude znít, pojďte si to poslechnout právě teď. Těší se na vás už za chvíli Roxette Galantis. Zazní Edward Maya a Violet Light. Budou to i Florida se Siou, teď už ale zprávy s Míšou.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Přeji hezký den. Při stavbě bezbariérové plošiny u vstupu do Tyršova skladu v Botanické ulici narazili dělníci na pozůstatky dávné minulosti. Archeologové objevili dva hroby, lidské kosterní pozůstatky, pískovcový náhrobek i smaltované cedulky z někdejší botanické zahrady. Znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem si od zítřejšího rána vyzkoušejí bezpečnostní složky v Česku při 24-hodinovém cvičení. Akce prověří stanovené operační plány na 251 kilometrů dlouhém úseku. Zapojí se do ní přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh armády a 60 celníků. Zásadní dopravní komplikace policie nepředpokládá. Z muzea Pierre Augusta Renoir na jihovýchodě Francie byla ukradena nejméně 4 umělecká díla. Bezpečnostní kamery v noci na dnešek zachytily 2 lupiče, jak obrazy odřezávají. Jedno z ukradených děl na útěku upustili. Starosta města odhadl hodnotu artefaktů na 9 milionů eur. Hokejová extraliga si v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. V neděli 3. ledna odehraje 33. kolo v retro stylu, kdy týmy nastoupí ve speciálních historických dresech.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radia.
0: Jdeme na silnice, pozor si, dávejte na D2, tady nám to opravdu houstne ve směru na Brno. D1, 209. směrem z Vyškova na Brno. Tady potkáte odstavená 3 nákladní vozidla, tady došlo taky k úniku oleje, takže projíždějte tudy prosím opatrně. Na příjezdu do Popůvek směrem od Bystrce na staré dálnici došlo k havárii osobního auta s nákladním na místě. Stále ještě zasahují záchranné složky a místo je průjezdné s opatrností.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.

0: bude. Počasí Free Radio.
1: A než se vrhneme na muziku, tak se ještě podíváme, jaké nás čeká počasí. Aktuálně Brno hlásí teploty kolem 25 stupňů. Ještě by nám to dnes mělo na těch 29-30 vystoupat. A co se týče zítřejšího dne, tak se nám zítra lehce ochladí. Nejvyšší denní teploty se budou tady na jižní Moravě pohybovat kolem 27 stupňů. Teď už rok se tak lentis.

0: Free Radio. Free Radio. Novinky v kinech.
1: Historický český snímek, který vypadá velmi zajímavě a je kinonovinkou tohoto týdne, jmenuje se Osamělý vlk. Film je dokudrama o životě Josefa Františka, který za druhé světové války patřil mezi nejúspěšnější stíhací piloty. Sledujeme jeho osudy od počátku kariéry u československého letectva přes dramatický útěk před nacisty až po službu v řadách proslulého britského královského letectva. Kromě shrnutí známých poznatků nabízí film také nové informace o jeho smrti a představuje Josefa Františka jako člověka s vnitřními pochybnostmi i výjimečnou odvahou. Silný námět, za kterým stojí opravdu neuvěřitelný příběh odvahy, tak se určitě vydejte do kina na film Osamělý vlk.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
0: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa!
1: Na kráji za míchy, ochotnej ňam, ňam, ňam.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
5: Free Radio 107.

0: Lucky Twice, Lucky na Free Rádiu. Jdem na další muziku, jaká bude? Vaším muším se chystá Kygo a Ava Max. Budou to i Martin Sylvie a GTA. Lady Gaga a Abracadabra, máme 12 hodin 56 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Free Radio 107 FM.

Fanoušku stále s vámi po 13. Už za chvíli budu mít na drátě mluvčí městských strážníků paní Markétu Skřivánkovou a ta vám prozradí, co museli strážníci řešit, tak si to nenechte ujít, teď už přehled novinek. Free Radio. Hudební

0: víme o všem.
1: Na drátě už mluvčí městských strážníků paní Markéta Skřivánková, ta vám prozradí, co museli strážníci řešit.
2: Pěkný den vám i všem posluchačům Free Rádia. Kvůli poškozené zastávce městské hromadné dopravy vyjížděli strážníci do Tuřan. Svědek události upozornil na 21-letého muže, který si tu zřejmě vybíjel zlost a údajně zastávku ničil. Strážníci díky těmto informacím mladíka rychle dopadli. Seděl na lavičce a měl lehce krvácející zranění na hřbetu ruky. K rozbití bočních světelných reklamních tabulí se bez okolku přiznal. Rozčililo ho prý, že mu jel autobus. Byl zjevně opilý, což potvrdila i následná dechová zkouška s výsledkem přes 2 promile alkoholu. Strážníci se domnívali, že výše škody by mohla přesáhnout hranici 10 000 korun. Přivolali proto státní policisty, kteří si od nich muže jako podezřelého trestného činu převzali. Děkuji za pozornost a zdravím všechny posluchače Free Rádia.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Tonight na Free Radio, jdeme na další muziku. Takže za chvíli to budou Switch Disco Rehab a Samfeld. Také se zníme Rune 5. Nebo Swedish House Mafia na Fríčku. No a teď už taky zprávy s Míšou.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Vítejte u zpráv. Zoo Brno nabídne od tohoto pátku do neděle 3 dny plné zvířat, přírody, poznání i zábavy. Více už tiskový mluvčí Zoo Brno Jan Bedřich.
3: Srdečně zvu všechny posluchače Rádia Krokodýl na festival Smečky, který proběhne už tento víkend od 11. do 13. září. Čekají vás tématická stanoviště, zajímavé stánky našich partnerů, ať už to bude Instan a Planetárium Brno, Technické muzeum Brno Nepotřeba Haribo a také klasická komentovaná krmení a setkání. Každý den pak vyjdeme u té skupině zvířat. V pátek to bude den stáda, sobota den hejna a v neděli samotný den smečky. Tak přijďte k nám do Zoo Brno, bude to stát za to.
2: Tolik z brněnské zoo. Při průzkumu v Národním parku Šumava se našlo v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, mezi kterými jsou například dioxiny, furany, rtuť, arzen a chlorovaná rozpouštědla. Na konci září začne sanace území, která potrvá až do června 2028. Sanace bude stát asi 192 milionů korun. Území zabezpečila policie. Bitva o Grónsko eskaluje, zatímco americký prezident Donald Trump dlouhodobě prosazuje, aby ostrov připadl Spojeným státům. Evropská unie nabízí ostrovu větší finanční pomoc a utužuje tak vzájemné vztahy. Na 7 stadionech začne zítra nový ročník první hokejové ligy. V roli hlavního favorita do ní vstoupí Jihlava, která bude útočit na 3. celkový triumf za sebou. Hlavním cílem Dukly je postoupit do extraligy.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: D52, 21. kilometr směrem od Pohořelic na Brno stojí u krajnice poruchané nákladní auto. Na D2 zůstáváme 9,5. kilometru směrem z Bratislavy do Brna. Tady se srazila dvě osobní auta, ale stojí po nehodě na krajnici. No a záchranářské složky stále ještě zasahují u dopravní nehody na staré dálnici v Brně. V místě odbočení na Žebětín po střetu osobního a nákladního auta vyprostili hasiči jednoho člověka. Ten skončil v rukou zdravotníků a stará dálnice je v místě nehody aktuálně stále ještě neprůjezdná. Řidiči tak musí počítat s dopravním omezením, také zdržením. Aktuálně probíhá odtah vozidla a zhruba ve 2 hodiny odpoledne, což je za půl hoďky, se předpokládá, že silnice bude opět průjezdná.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 27 stupňů máme aktuálně venku, ještě během odpoledne by nám to na těch 29, možná i 30 mělo vystoupat. Zítřejší denní maxima se budou pohybovat na 27 stupních. Za chvíli burza práce, teď už Switch Disco Rehab a Samfeld.

0: Rádio. Burza práce.
1: Hledá se dobrá recepční náplní práce, je telefonická, e-mailová i osobní komunikace se zákazníky a administrativní práce. Také práce na počítači, budete přijímat a vydávat zásilky. Nástup je možný i hned a požadují hlavně samostatnost, spolehlivost a preciznost. Kontakt a více informací najdete na webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job.
1: Také se hledá řídící pracovník do restaurace, manažer asijské restaurace. Požadují alespoň vyšší odborné vzdělání zaměřené na management, podnikání anebo účetnictví. Pracovník bude řídit provozovnu v Brně, zajišťovat zásoby, sklady, řídit další zaměstnance provozovny a provádět kontrolu této provozovny a také řídit náklady. Znalost vietnamského jazyka bude určitě výhodou a nabízí stravu v restauraci za zvýhodněnou cenu a kontakt a více informací najdete opět na našem webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job, free job na Free Radio. Rokle, Rokle, Rokle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
2: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
0: A až se setmí,
2: letní kino přímo v amfiteátru.
0: Rokle, Rokle, Rokle Fest. V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Roklefest.cz nebo na Facebooku.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
0: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
7: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
0: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
7: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Swedish House Mafia, John Martin na fríčku, no a my jdeme soutěžit.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Na drátě Martin, kterému přeji krásné odpoledne. Ahoj.
2: Já.
0: Jak se daří, co děláš?
2: Pohoda, řídím auto.
0: Jo tak, no tak to nesmíme zdržovat. Prosím tě, pokud jsi majitel ztracené bankovky, musíš znát jí sériové číslo čteno zleva doprava. Jsi přichystán prozradit mi to první?
2: Ano.
0: Tak jaké je?
2: Nula.
0: Nula myslíš, že to je, jo? Kurník, teď jsem se trošku zvedla ze židle, se mnou to trhlo. Protože nula tam je. Dobrý. No jo, dobrý, dobrý. Tak jo, a jaké je to druhé číslo?
2: Učíme
0: dvojku. Dvojka. Dvojka tam. Dvojka tam není, ale díky, že jsi to zkusil. Měj se krásně, ještě mi prozraď, kam jedeš.
2: Momentálně tam kýho byla do práce.
0: Tak zvládni cestu, ať je ta cesta pohodová, ať tam dojedeš v pořádku. Díky za zavolání a zase někdy příště. Čau.
2: Čau.
0: No a pro vás ostatní dobrá zpráva, protože signál tu ještě během dne několikrát bude. Teď už ale Jason

0: tobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Silver Turn the Tide z roku 2001, přesně ve 13:59.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A my už jdeme na další muziku, pojďte si poslechnout, jaká vás čeká. Přechystání jsou Eiffel 65 a Loredana Berte. Zazní i Chlás. Nebo Aquagen, no a už startují taky typy, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Komedii o vážných věcech, Ocelové magnolie, nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Komedii Unikát nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
4: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Zastávají nám na Free Radio Tepe, kam se dá vyrazit, a já už vás tady za chvíli pozvu na Královopolské vinobraní, tak si to nenechte ujít. Teď přehled novinek.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Duke Dumont.
1: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: Fri Radio. Kam vyrazit?
1: Královopolské vinobraní, tak to je kulturně společenská akce pořádaná v duchu historických tradic města Brna a Krpole. Koná se ve dnech 11. až 12. září, a to v parku na Slovaňáku, kde vás čekají atrakce pro děti a dospělé, ochutnávka vín a dalších specialit, různá taneční a hudební vystoupení, také třeba i představení dravců v letu. Čeká vás to tedy od pátku do soboty, akce je zdarma, tak se přijďte podívat, teď už ale Aquagen.
0: Fri Radio. Fri Radio. Fri Radio. 107 FM.

0: na Free Radio. Jdeme na další muziku, jaká vám bude dělat radost? Se Shakirou vyrazíme do zoo. Zazní Macklemore a Ryan Lewis. Bude tu i spojení Charlie XCX a Billie Eilish. Za chvíli zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
5: Pěkné odpoledne. Muž na Brněnsku podle policie neuposlechl výzvu ke kontrole. Nasadl na koně a pokusil se ujet. Hlídka ho po několika desítkách metrů dostihla na poli. Dechová zkouška ukázala téměř 1,8 promile alkoholu. Svědci navíc uvedli, že muž předtím na koni nebezpečně projížděl obcí a také z koně spadl. Se zraněním hlavy proto skončil v nemocnici. Znojmo chce přímé vlakové spojení s Brnem. Zastupitelé proto chtějí vyzvat ministra dopravy Ivana Bednárika, aby stát zařadil stavbu mezi prioritní strategické projekty. Obě města dělí zhruba 70 kilometrů. Cesta vlakem z přestupy ale nyní trvá přes 2 hodiny. Nová trať by ji mohla zkrátit na 25 minut. Zdravotní stav slovenských siamských dvojčat je téměř 3 měsíce od narození stabilizovaný a po první operaci se u nich další komplikace nevyskytly. Dnes to uvedla specializovaná bratislavská dětská nemocnice, kde jsou dívky hospitalizovány. Potvrdila dřívější vyjádření rodiny dvojčat, že připravuje jejich rozdělení ve specializovaném zařízení v Saúdské Arábii. Policie se zabývá poničením vlaku Českých drah fanoušky fotbalového klubu Zbrojovka Brno pro podezření z trestného činu poškození cizí věci. Prověřování v současné době vede proti neznámému pachateli. Výše škody zatím stanovena nebyla. Fanouškovské sdružení zbrojováků přislíbilo plnou náhradu škody a do budoucna chce zabránit vandalům v účasti na organizovaných výjezdech.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Brno Masná ulice tady bouralo osobní auto s nákladním. Počítejte určitě s omezením provozu a v Havránkově ulici došlo ke střetu 2 osobních vozidel. Očekávejte omezení provozu a projíždějte prosím opatrně. Jinak nám houstne malý i velký městský okruh. Kdyby cokoliv, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
4: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 29 stupňů máme tady u nás v centru města Brna. Co se týče zítřka, teploty by měly dostoupat na nějakých 27 a očekávají se občasné dešťové srážky, hlavně k odpolední. Čtvrtek nám potom ty teploty klesnou. Na Moravě tady u nás by se měly pohybovat zhruba na 20 stupních. Teď už Shakira.

0: Rádio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Po cestě v taxíku se obrátí cestující na pana taxikáře s prosbou o pomoc a povídá: prosím vás, ženská je mě nevěrná, potřebuji, abyste šel se mnou domů a dosvědčil její nevěru. Určitě tam bude mít chlapa. Dohodnou se na ceně za tuto službu a vyrazí domů. Když doma v ložnici muž odkryje deku, opravdu je tam ukryt vedle ženy cizí chlap. Manžel vytáhne pistoli, namíří na něj a manželka začne zoufale křičet: Pepo, Pepo, nestřílej! To on koupil náš Mercedes! To on nám zaplatil dovolenou v Karibiku a to on přispívá při tvém platu na chod naší domácnosti. Pepo, prosím tě, nestřílej! Manžel smutně sklopí zbraň, podívá se na pana taxikáře a zeptá se ho: co vy? Co vy byste dělal? No tak to já bych si toho pána přikryl, aby se mi nenachladil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Free Radio. Kamberazit.
1: Tradiční dny brněnských národnostních menšin, tak to je festival Babylon Fest. Koná se od 11. tedy do pátku až do 19. září téměř po celém centru Brna. No a čeká vás společná komunikace, výměna zkušeností, vzájemné obohacení všech účastníků festivalových akcí, které vytváří jedinečnou a vřelou atmosféru. Program se bude konat třeba na Komenského náměstí, v Paláci Šlechtičen, na Zelňáku, v Moravsko-zemském muzeu, Dělnickém domě, mnoha dalších místech. Více si můžete najít na babylonfest.cz, tak tam mrkněte. Teď už ale další muzika.
0: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Pivnice U Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
0: Free Radio 107.

0: Enrique Iglesias na Free Radio přesně ve 14 hodin a 56 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A my jdeme na další muziku, za chvíli už Fisher. Dáme se i novinku od Joela Curryho. Zaspívá i Lucenzo za chvíli Luchino Bartolini, tak se na něj těšte. Já se těším zase zítra ve 12.
2: Free Radio 107 FM.

0: Fischera Rain na Free Radio, už taky Lukáš Bartl. Dneska slavíme Mezinárodní den gramotnosti.
1: Krásné odpoledne.
0: A čověče, víš, co taky slavíme? Národní den ampersandu. Tak jsem zjistila, že gramotná teda moc nejsem.
1: Výborně, tak já jsem ampersandu.
0: Bude tady s vámi Lukáš až do 20. hodiny. Spousta zajímavostí typu samozřejmě na skvělou muziku, kterou si sami můžete diktovat až od 18. hodiny, protože bude Freebox. Taky vás čeká spousta skvělé muziky jako takové. Co nás ještě čeká, Luky?
1: Tanečky.
0: Tanečky.
1: To k té muzice patří, proč ta holka to řekne? Budeme zpívat, budeme tančit, budeme se bavit a v rámci odpolední free party jsou tam zábavné prvky jako Frajer, Loser, covery a remixy a já na to ty lidi prostě chci pozvat, protože bývá to jízda v odpolední free party.
0: Já se těším, věřím tomu, že posluchači taky. Já už od zítra od 12, teď už Lukáš, je to tvoje.

Krásné odpoledne všem posluchačům Free Radia. Do odpolední Free Party právě teď nastupuje moje maličkost, to znamená od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl. 6:15 po 15. Jdeme do toho. Odpolední Free Party bude plná překvapení. Jednak jsou tam teda, musím přiznat, prvky, na které se těšíte, které jsou pravidelné prvky, no ale tím, že budou jakoby dneska takový lepší, připepřenější, jak dneska řekl můj bratr, já jsem to musel použít, bračko, sorry. Byli jsme s bratrem na obědě a ten jako použil takový slovíčko, který jsem hned ukradl a slíbil jsem bráchovi, že to hnedka poletí do vysílání. Použil něco jako slovo připepřenější. Bylo to takové připepřenější. Tak přátelé, odpolední Free Party a připepřenější program, k tomu taky skvělé hity připravené. Joel Corey, Whisper, taky Marlon Hofstadt, It's That Time, Fisher Remix, nebo Art Directors a jejich My Heart Goes Boom, Lady Dá v předělávce v novém kabátě a další a další a další a nespočet skvělých petard a skvělých hitů, které pro vás chystám. Odpolední Free Party pokračuje. Doufám, že se máte dneska skvěle a že vás vysílání baví. Jedeme dál! Free Radio. Hudební

0: Polední Free Party Art Died Actors. Za okamžik Lucenzo Limoncello, dáme si ochutnávku z exkluzivní muziky. Je to taky skladba, kterou nalezete v žebříčku Free Top 107 a je to taky skladba, pro kterou můžete hlasovat. No a potom, co si dáme exkluzivitku Limoncello, tak už Frajer nebo Loser?
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: frajer nebo loser?
1: Vypravíme se za takovým, řekl bych, krásným příběhem o jednom kolínku, nebo o jednom kolínku, byly celkem 4 kolínka, přátelé, vepřová kolínka. Pojďme se podívat na příběh. Hladový zloděj ukradl z prodejních automatů na jihu Čech vepřová kolena. No to jsou věci. Ale teď pozor, jo, celý ten příběh. Zloděj masa automaty vypáčil o uplynulém víkendu, z boxu pak sebral 4 kusy vepřového kolena, nebo vepřových kolen, za 900 korun a utekl. Jeho účet za takzvaný nákup je ale podstatně vyšší, prodejní automaty totiž poničil a škoda se odhadla na 250 tisíc korun. Policie zloděje zatím ale nedopadla, u automatů totiž nejsou žádné kamery. A proto se obrací na veřejnost. A tady, přátelé, to je ten bod, to je zajímavost. Jako kdybych byl policista. Paní, halo, paní, neviděli jste, tady pán třeba nevěžel, neměl 4 kolínka pod pažou, nebo takhle něco. Halo, pane, a vy tady neviděl jste náhodou zloděje se 4 vepřovýma, ne, taky neviděl. Jak asi probíhá vyšetřování 4 vepřových kolen? Pokračujeme dál, jo. Proto se policie obrací na veřejnost. Pokud si někdo v době od 5. do 7. září všiml podezřelé osoby u prodejních automatů v ulici Na Vyhlídce v Kaplici, ať volá policejní linku, řekl mluvčí policie Miroslav Šupík. I když se zdá, že jde o kuriozní krádež, škoda je velmi vysoká a zloději pak u soudu hrozí až 5leté vězení. Takže prosím vás, samozřejmě to nekopírujte, neskoušejte, nic podobného nedělejte. Je to trestný čin, je to velký průšvih. Ale jakým způsobem to ten člověk udělal a jestli to bylo opravdu z hladu, jestli tohle je frajer nebo loser, zatím ho nedopadli, kolínka má doma, jestli je to frajer nebo loser, to už nechám na vás. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Pátečka Frýnádia. Pátečka Frýčka. 1999.
1: I wanna. I wanna.

0: k nám schází do půl čtvrté, ladíte Free Radio 107 FM, v odpolední Free Party před námi My System, Felicia. Další pecka to bude Beta Lemmy a její Play. A objeví se v odpolední Free Party taky Nicky Romero, Colton Avery a jejich spolupráce Take Me. Playlist Free Radio máme připraven, máme to všechno připraveno, máme nabito takzvaně v playlistu. Teď ale rychlý pohled na silnice, před námi doprava a počasí. Hezké odpoledne.
1: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14 014.

0: Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
1: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
3: Necelá půl minutka schází do půl čtvrté, dámy a pánové, Free Radio 107 FM přináší čerstvé zprávy z brněnské dopravy. Buďte opatrní. Dálnice D1, 184. kilometr, je to směrem na Prahu, dávejte pozor na porouchané auto u Krajnice. Dálnice D2 na druhém kilometru ve směru na Bratislavu, tady stojí porouchaná dodávka, dávejte pozor, projíždějte velmi opatrně. Na dálnici D1 opatrně taky na 179. a půltém kilometru, je to ve směru na Prahu, tady stojí na Krajnici odstavené vozidlo. Dálnice D1 210. kilometr ve směru na Brno, tady stojí na Krajnici odstavené vozidlo, počítejte se zdržením v koloně, která se může ještě v tuhle hodinu prodlužovat. Další komplikace očekávejte v Brně, je to na Masné ulici, tady boudalo osobní auto s nákladním autem, počítejte s omezením provozu. Další komplikace Brno, Havránkova ulice, tady došlo ke střetu dvou osobních vozidel, očekávejte omezení provozu a projíždějte velmi opatrně. Na dálnici D1 na 210. kilometru směrem z Vyškova do Brna došlo v koloně k požáru osobního auta, na místě jsou hasiči a policie, očekávejte narůstající zdržení. Na Brněnsku za Hajany směrem na Modřice tady se srazila dvě osobní auta a došlo tam k úniku oleje. Na místě jsou hasiči a policie tam řídí dopravu kyvadlově. Buďte opatrní a očekávejte další zdržení. Na trase z Vyškova na Brno je to u Holubic, tady bouralo osobní auto s nákladním autem. Na místě je policie, projíždí se jedním pruhem, počítejte se zdržením. Další komplikace dálnice D52, je to na 21. kilometru směrem od Pohořelic na Brno. Tady stojí u Kranice porouchané nákladní auto, projíždějte opatrně. D2 9. a půltý kilometr směrem z Bratislavy do Brna, tady se srazila dvě osobní auta a stojí po nehodě u Krajnice, projíždějte velmi opatrně. Dálnice D2 10. kilometr z Bratislavy na Brno, tady se srazilo nákladní auto s obytným vozem, blokovaný je tam jeden jízdní pruh, očekávejte velmi silný provoz a další komplikace v této oblasti. Dálnice D2 8. kilometr směrem z Brna na Bratislavu, opět další komplikace, tady se srazilo osobní auto s motorkou a blokovaný je tam jeden jízdní pruh, kolona se bude tvořit. Tolik tedy informace a komplikace, zádrhely a bohužel i také nehody. Teď se podíváme na intenzitu dopravy. Máme to 4/5, velmi silný provoz. Postojíte si 100% na jihu Brna, to znamená křížení D2, D1, taky Vídeňská ulice, Jihlavská, Poříčí, k tomu delší kolona aktuálně taky na Hlinkách, na Kněžické minimálně 8 až 10 minut, k tomu Táborská, Gajdošová, Žarošická, delší kolonu aktuálně hlásíte v okolí Zvonařky, na Křenové postojíte, taky Koliště vás zdrží, no a minimálně další 3 minutky ztratíte v okolí Moravského náměstí a taky na Lidické ulici. Tolik aktuální zprávy z dopravy, jezděte v klidu, nejlépe s předstihem, ať nemáte zbytečný stres a zbytečné nervy. Pokud máte další informace, využijte aplikaci Free Radia a nebo rovnou volejte na dopravní linku. Děkujeme.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
3: Střed Brna, aktuální teploty 32,5 stupně, pohodička, pořád to bude držet, koukám na to tady, teploty se ani nehnou, ještě v 18 hodin večer tady vidím teploty okolo 30 stupňů Celsia, takže dneska večer rozhodně doporučuji využít toho počasí a užít si nádherného odpoledne a nádherného večera. Noční teploty by se měly pohybovat okolo 15 stupňů Celsia a ani večer, ani během noci by nemělo pršet. Vidím tady dešťové srážky 0, pravděpodobnost 100%, tak doufejme, že to klapne. Zítra během dne očekáváme dopoledne polojasno, odpoledne přehánky a ojedinělé déšť, teplotní maxima 30 až 31 a zítřejší noční teploty okolo 17 stupňů Celsia. No teď už ale další hity, které vám posílá Free Radio, Felicia, My System, máme 3 minutky po půl čtvrté a tohle je odpolední Free Party.

0: buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Mrkneme se na velmi pozitivní a velmi zajímavé informace v rámci odpolední free party. Buď chytřejší než rádio. Mám tady pro vás takovou chytrost, ale zajímavost zároveň. Ashton Kutcher je to velmi známý herec, sympaťák, krasavec, že jo, a taky velmi aktivní člověk, protože před senátory popsal, jak ho trápilo, že úřady 3 roky nedokázali najít pachatele, který zneužíval 7letou dívku na videích z dark webu. Byl z toho prostě nešťastný a přemýšlel právě, jak tohle změnit, jak to celé zlomit a hlavně jak to udělat s úřady, které se k tomu v Americe stavili tak nějak jako chladně. Právě tahle bezmoc ho přesvědčila, že je potřeba nová technologie a společně s Demi Moore proto v roce 2010 založili neziskovku, ze které se stal Thorn. Dnes její software na ochranu dětí používá přes 1000 institucí ve 40 zemích světa a jen za první půl rok roku 2026 pomohl odhalit přes 470 tisíc podezření na zneužívání dětí. Tohle je, přátelé, podle mě prostě frajeřina number one, když se vám podaří udělat software, který prostě pomohl odhalit 470 tisíc podezření na zneužívání dětí. Kutcher sám v roce 2023 z vedení organizace odešel, ale nástroje, které právě pomohl rozjet a které pomohl zakládat, dál pomáhají policii po celém světě. Tak jenom kdybyste nevěděli, co všechno ti herci dokážou, tak nejenom, že mezi natáčením se válí v karavanech a užívají si krevetový koktejly, ale taky mají spoustu aktivit a myslím si, že Ashton Kutcher je jako krásným příkladem toho, že i v těchto lidech může být dobrá duše.

0: Freebox Free Radia. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: rádia.
1: Na tohle byste měli reagovat normálně jako policejní pejsek na letišti někde, na nějakého lumpíka, lumpíček. Přátelé, zkrátka, signál na ztracenou bankovku Free Radia, oficiální signál zní takto, pozor, ukázka.
0: Ztracená bankovka Free Radia, volej právě teď, 790 107 107.
1: Jakmile se tento signál objeví v éteru Free Radia, měli byste mít po ruce, nebo nejlépe už v ruce, mobil nebo jakýkoliv telefon a zařízení a co nejrychleji vytáčejte 790 107 107. Ten člověk, který se dovolá jako první, má možnost tipovat naše šestimístné číslo, výrobní číslo ztracené bankovky, která má hodnotu 5000 korun. Samozřejmě v celé soutěži jde hlavně o tu buřinku, takzvaně. 5000 korun leží stále ve studiu Free Radia a vy máte šanci odhalovat. Takže tohle bylo pro ukázku a pro připomínku jenom těm, co jste třeba naladili Free Radio dnes odpoledne o něco později, abyste nezapomínali, že soutěž může přijít kdykoliv. Tohle už je pecka z Kanady. The Weeknd, Sacrifice. I was

0: Takhle krásně zpívají kluci z německé formace Elevator Boys. Tohle byla skladba Love Me Better, 15. hodina 56. minuta.
1: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Hodina jako nekostele, 16. hodina tedy za rohem, schází necelé 4 minutky, pokud máte v 16 hodin někde rande, schůzku nebo jakoukoliv další aktivitu, tak doufám, že to stíháte v pohodě, brněnská doprava vám k tomu vůbec nepomůže, takže pokud dneska máte něco na čas, doporučuju vyrazit minimálně o 10, o 15 minutek dřív, teda pokud je to ve vašich možnostech a ve vašich silách. Ať máte ještě více sil, ať máte elan do života, posílám další muziku, postará se o to Gabry Ponte s Tiestem. Po skladbě Mockingbird tady budou taky Matrix a Future Bound. Happy Alone! Ať máte happy odpoledne! Dobrou náladu a široký úsměv na tváři. Za okamžik taky vzpomínka na geniální projekt Angels od Morandy. Stále platný text a stále krásný text tady v té skladbě Angels od Morandy. Tohle nabízí odpolední free party Morandy, Matrix and Futurebound, Tiesto a Gabry Ponte. Hezké odpoledne, fríčkaři.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Morandi Angels za námi do odpolední free party za okamžik přispěchají James Hype, Class, Sadness, Dragonet, Bruno Martini, Summer Thing a tak dále a tak dále. Chystá se pro vás samá hvězdná sestava. Takže s muzikou je to OK, tam jsme připraveni. K tomu 7 minutek po 16. ještě aktuální zpráva z brněnské dopravy. Máme tady novou komplikaci, je to nepříjemnost. Brno v Novém Lískovci na Jihlavské ulici, je to u Bíteřské ulice. Tady bouralo osobní auto s cisternou. Projíždí se jedním pruhem, očekávejte komplikace a 100% očekávejte také zdržení. Takže opakuji, novinka, posílám to do éteru co nejrychleji. Nový Lískovec, Jihlavská ulice u Bíteřské ulice, tady bouralo osobní auto s cisternou, projíždí se jedním pruhem. Pravděpodobně tam budou ty komplikace přibývat. Tak na to myslete. No a já už připravuju pomalu, ale jistě další důležité prvky, jako například covery a remixy. Covery a remixy už za pár minutek na Free Radio. Těšte se, máte se na co těšit. Do té doby přehled novinek, James Hype, Class nebo taky Dragonet.
1: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí.
2: Duke Dumont. Duke Dumont. Hugo a sexy red katano.
1: Hugo a sexy red katano. Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
1: Nemůžu si pomoct, ale je to opravdu krásné odpoledne. Při pohledu na to počasí, na to nebe, na to sluníčko, no nemáte z toho dobrý pocit? Pokud ne, tak doufám, že to spraví naše muzika. Ale jinak, jako jsem přesvědčen o tom, že tohle počasí určitě dokáže člověkovi zvednout náladu. Tak doufám, že dneska všichni flíčkaři happy jak dva grepy, no a teď pozor, kavry a remixy k tomu. Pokud máte dobrou náladu a ještě vám z rádia bude hrát nějaká super skladba nebo polinese nějaká skladba, kterou jen tak někde neuslyšíte, tak si myslím, že by vám to mohlo udělat taky radost a že by vás to mohlo ještě příjemněji naladit na to dnešní odpoledne. Podíváme se tedy na covery a remixy. Bude se dneska jednat o remix skladby We Found Love. Barbarská princezna Rihanna. Skotský lomeno britský hudební producent, DJ, zpěvák a multitalent Calvin Harris. Jejich společná skladba We Found Love je opravdu celosvětový hit a my se dnes podíváme na jeden, řekl bych, z těch takových jako lepších remixů této skladby.

0: Dnes tedy 1991 remix Calvin Harris, We Found the Love společně s Rihannou, nebo oficiálně tedy Rihanna, We Found the Love, Calvin Harris, 1991 remix. Takhle zněly dnešní covery a remixy, já doufám, že se líbily, pokračuje odpolední free party za okamžik doprava.
1: Free Radio.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Komedii o vážných věcech, Ocelové magnolie, nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Komedii Unikát nabízí Divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
0: Pátečka Free Radio. Pátečka Free Radio. 2006.

0: 16. hodina 30. minutka, ladíte Free Radio 107 FM a právě teď probíhající odpolední Free Party, ve které se chystá doprava. Kuba Club a taky Kuba, je to pecka z roku 2006, no a kdo z nás může říct, jo, byl jsem na Kubě, já jsem na Kubě v životě nebyl, chtěl bych se tam podívat, je to rozhodně zajímavá destinace, no a vy, co jste tam byli, tak věřím tomu, že jste si to užili. Takže Kuba Club a vzpomínka na Free Radio na rok 2006, no a teďka už zpátky do současnosti, odkud k vám poletí skladba Radio. Připraven je Steve Aoki. Taky se pro vás chystá italská spolupráce Gabri Ponte a Maurizio Bucalo. Komu si gira, komu si balla. A do toho se laví, ale jako, ne jako Kája, ale jako Kalet, no. Se laví. Za malý okamžik pokračování odpolední Free Party. Máme půl páté na Free Radio, to znamená informace z dopravy plus počasí. Jde se na věc.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: Odpolední špička v Brně stále pokračuje a řidičům komplikuje na všech trasách a ve všech směrech jejich cestu. Pojďme se podívat na ty zásadní momenty a na ty zásadní situace. Dálnice D1, 173. kilometr, je to ve směru do Prahy, nebo na Prahu lépe řečeno. Tady bouralo osobní auto s dodávkou v pravém pruhu, kolona se prý zatím netvoří. V Brně v Novém Lískovci na Jihlavské ulici u Bítežské ulice bouralo osobní auto s cisternou, na místě se projíždí jedním jízdním pruhem, buďte opatrní. Dálnice D1, 184. kilometr směrem na Prahu, tady dávejte pozor na porouchané auto u krajnice. D2 na druhém kilometru směrem na Bratislavu, tady stojí porouchaná dodávka, dávejte tam pozor. Další komplikace z D1 jsou na 179.5 kilometru ve směru na Prahu, tady stojí na krajnici odstavené vozidlo, buďte opatrní. Dálnice D1 tentokrát 210. kilometr směrem na Brno, tady stojí na krajnici další odstavené vozidlo, počítejte se zdržením v koloně. Brno, Masná ulice, tady bouralo osobní auto s nákladním autem, počítejte s omezením provozu. V Brno Havránkova ulice tady došlo ke střetu dvou osobních vozidel, očekávejte omezení provozu a projíždějte velmi opatrně. Dálnice D1 210. kilometr směrem z Vyškova do Brna, tady došlo v koloně k požáru osobního auta, na místě jsou hasiči a policie, očekávejte stále narůstající zdržení. Na Brněnsku opatrně taky za Hajany směrem na Modřice, tady se srazila dvě osobní auta a došlo tam k úniku oleje. Na místě jsou hasiči a policie, řídí dopravu Kyvadlově, očekávejte tedy i zdržení. Na trase z Vyškova na Brno u Holubic tady bouralo osobní auto s nákladním autem, na místě je policie, projíždí se jedním jízdním pruhem, počítejte tedy i se zdržením. Dálnice D52 na 21. kilometru směrem od Pohořelic na Brno, tady stojí u krajnice porouchané nákladní auto, buďte opatrní. D2 9.5 kilometra směrem z Bratislavy na Brno, tady se srazila dvě osobní auta a stojí po nehodě u krajnice, buďte opatrní. D2 10. kilometr z Bratislavy na Brno, srážka nákladního auta s obytným vozem, tady je pak blokovaný jeden jízdní pruh, očekávejte velmi silný provoz. A informace na závěr, je D2 8. kilometr směrem z Brna na Bratislavu, tady se srazilo osobní auto s motorkou, blokovaný je tam jeden jízdní pruh, kolona se tvoří všude okolo, takže buďte opatrní na D2 kolem toho 8. i kolem 10. kilometru. Co se týká kolon ve městě, zůstává nám tady viset stále v centru města Brna dlouhá kolona, to znamená na jihu Brna okolí Hladíkova, Zvonařka, opuštěná, k tomu taky Poříčí, další kolona aktuálně na Hlinkách, taky vás drží úvoz minimálně na 3-4 minuty. Koliště, Křenová, ztráta minimálně 3 až 5 minut. Další kolona aktuálně na Gajdošové ulici, Táborská taky hlásí kolonu, buďte opatrní, taky na Žarošické ulici, tam je to minimálně na 8 minut, je tam opravdu dlouhá kolona. No a další kolonu v tuhle hodinu očekávejte samozřejmě i na Kniničské ulici a na přilehlých odbočkách, to znamená, že už se nám to štosuje, taky na Veslařské. Pokud to zkoušíte přes Veslařskou, tak stejně dojdete do kolony, která je pak před tou Kniničskou a tvrdnete aktuálně tedy jak na Kniničské, tak i na Veslařské. Takhle vypadá tedy v Brně aktuální situace. Já vám tady ze studia popřeju hlavně pevné nervy, no a abyste v pořádku dorazili do svého cíle a pokud možno i včas. Pokud máte novinky, další informace, lepší informace, přesnější informace, využijte aplikaci Free Radio anebo rovnou volejte na dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radio.
0: 32,5 stupně, to je aktuální teplota v centru města Brna, kolem 18. až 19. večerní stále teploty okolo 30 stupňů, takže dolů to půjde velmi pozvolna. Večer bez přeháněk, noc bez deště, teploty v noci by se měly pohybovat někde okolo 15 stupňů Celsia. Zítra během dne dopoledne očekáváme sice polojasno, ale odpoledne a večer ojediněle déšť a také přeháňky. Teplotní maxima zítra 30 až 31 stupňů Celsia, zítřejší noční teploty okolo 17 stupňů. Máme 5 minutek po půl páté, před námi Steve Aoki Radio a odpolední free party pokračuje.

0: Ruky ho vtípek.
1: Chovejme se jako uvědomělý občan. Uvědomělý občan neremcá, jde do lékárny, podívá se, kterého léku je dostatek a podle toho onemocní.
2: Lukyho vtípek na Free Radio.

rámci odpolední free party nahlédneme také na okénko Žijeme Brnem. V Brně se děje spousta věcí, jednak v noci, jednak taky přes den a někdy dokonce dopolední krádeže. Máme tady zajímavý příběh, je to takový jako příběh trošku ze života, ale ono, jako není to nic vtipného. Nenechavci se sekerou kradli ve Slatině zeleninu, zahrádkář bránil políčko nožem. Mě to tak jako připomíná jako nožem, sekerou, jako víte na co myslím v tuhle chvíli jako... Ale pojďme zpátky jako k případu, to byla taková jako jenom myšlenka, která mě tak jako proletěla hlavou. Co se stalo, co se událo? Své zeleninové záhony bránil muž z Brna tělem i duší. Já si myslím, že i srdcem. Víte, jak to je? Vy pěstujete si zeleninku, tak tam máte i kousek srdíčka, že jo? V sobotu dopoledne totiž dvojice nenechavců neodolala lákavým plodům ovoce a zeleniny na zahradě rodinného domu v brněnské Slatině. Rozhodli se proto, že přelezou plot, no a přivlastní si cizí úsilí. Jeden z mužů po zdolání překážky zamířil rovnou k záhonům, kde začal trhat okurky, papriky a rajčata a všechno, co mu přišlo pod ruce. Jeho počínání ovšem neuniklo majiteli domu. Zahrádkář okamžitě začal jednat a z domu vyběhl s kuchyňským nožem v ruce. Ozbrojen byl ale i jeden ze zlodějů, který si přinesl sekeru. Takže nožem nebo sekerou. Majitel lumpy na zahradě dostihl a pokusil se je zadržet. Při následné potyčce oba skončili na zemi. To už na místo směřovali ale přivolané policejní hlídky, které si 24-letého muže převzali. Dechová zkouška u něj ukázala hodnotu 1,24 promile alkoholu, uvedl policejní mluvčí David Chaloupka s tím, že na zbraně naštěstí tentokrát nedošlo. Přestože škoda na zelenině dosáhla jen několika desítek korun, bude se nenechavec zodpovídat stresné činu porušení domovní svobody. Takže přátelé, na to pozor, co je za plotem, to je za plotem. Já to chápu, že jo, co je doma, to se počítá, no ale rozhodně opatrně, takže i tyhle události se dějou tady v našem milovaném městě Brně. Dávejte si pozor na svoji úrodu.

0: Čo ste, Czech Style a John? Čo ste, Czech Style a John? A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Pivnice U Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: 7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji za míchy, ochotnej
1: mňam, mňam, mňam. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
4: Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio 107 FM.

0: Posloucháte Free Radio 107 FM, od mikrofonu zdraví Lukin, čas 16. hodina 56. za 5 vteřin 57. minutka a my se podíváme za malou chvilku už na hity, které nás dělí těsně před startem Freeboxu. Za chvilku taky Freebox.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Už za malý okamžik, tedy pozvánka na Freebox s datem 8. září 2026. Svátek dneska slaví Mariana, takže všem Marianám za celý tým Free Radio a všechno nejlepší. No a teď mezi další hity. Co nás čeká? Minelli, Bugaboo. Jako další se připravují Afrojack a Eva Simons, Take Over Control. A do toho si dáme Bobika. Bob Sinclair, taky Rafaela Cara, Farla More. Užívejte poslech Free Radio 107 FM během celého dne. Vysíláme muziku, která vám zvedne náladu a která vás potěší. Nebo doufám teda, že vás tahle muzika potěší. Minelli před námi, k tomu Afrojack nebo taky Bob Sinclair a za malou chvilku už bude startovat Freebox.
2: Free Radio 107 FM.

0: Box na Free Radio.
1: Je to tady, je to tady, je to tady. 17. hodina, 7. minuta, hladíte Free Radio 107 FM. Lukáš Bartl zdraví od mikrofonu a jdeme na Free Box. Kdo se nemohl dočkat stejně jako já, tak už bude mít určitě vymyšlenou nějakou petardu, kterou dneska pustíme, kterou zahrajeme buď pro někoho druhého, anebo sami pro sebe, je to na vás, kam budete posílat dnešní hudební výběr a dnešní objednávky. Já jenom připomenu kontakty, tak jak to ve Freeboxu chodí pokaždé, můžete vybírat přes sociální sítě, určitě i přes naši aplikaci. Využívejte i studiový e-mail, tedy studio@freeradio.cz. No a nejrychlejší a nejpříjemnější tedy pro nás, pro moderátory, je samozřejmě telefonní linka 790 107 107. Vyberte si svou oblíbenou pecku a posílejte směrem sem ke mně do studia Free Radia. Úterní Freebox je tady. Dneska svátek slaví Mariana. Přáli jsme k svátku zhruba před hodinkou, tak ještě jednou na startu Freeboxu. Kdybyste chtěli nějakou skarbu poslat, tak můžete k svátku dneska zahrát i Marianám. Na startu Freeboxu Cascade, Leighton Jordany a skarba Meet Again, k tomu Regard Colon Me a potom už samozřejmě vaše muzika a vaše objednávky. Super odpoledne přeje Free Radio.
0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Nicole?

0: 15. minutka po 17. hodině, jinými slovy máme čtvrt na šest ve Freeboxu, už jsou tady první kousky. Já jsem v tom prvním vstupu říkal, že někteří, kteří už se těšíte na Freebox, tak určitě budete vědět, co si pustíte, určitě už to máte jako vymyšleno, připraveno. No a nejrychlejší byl dneska Jirka, ten už v 17.04 posílal vzkaz o tom, co si zahrajeme a co posílá do éteru. Takže moc krát díky, tady pozdrav, ahojky rádio, prosím o zahrání skladby Pond Replay od Rihany. Je to pro Honzu Ludvíka od táty z Rokycan. Díky, my taky moc krát děkujeme, tady je výběr vaší muziky, před námi zpátečka z roku 2005. Rihana a Pond Replay.
1: Našli se další prachy, hledá se majitel.
2: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
2: Zpátečka Free Radio. Zpátečka.

0: Říkám, přátelé, že dobrota a slušnost vymizely ze světa, laskavost a takové ty věci, že už to jako neexistuje, ale existuje, pořád jsou dobří lidé. Jedním z nich je právě Jirka, který dneska objednával na Free Radio písničku pro svého syna. Bylo to s pozdravem pro Honzíka Ludvíka a já musím ještě říct, že jako došel další vzkaz. A právě proto to přináším i do vysílání, protože tyhle věci už se dneska vidí málo kdy a málo kde, přestože vlastně Jirka objednával písničku pro Honzu Ludvíka, byl to vzkaz od táty z Rokycan, pokud si pamatujete dneska za startu Freeboxu, tak ještě i potom, co jsme skladbu odehráli a přečetli vzkaz do vysílání, tak Jirka si znovu dal tu práci k tomu, že napsal další vzkaz, kde poděkoval díky za zahrání pro syna Siborec. Jirko, rádo se stalo a já moc krát děkuju za tyto lidi a jsem docela pyšnej na to, že i Free Radio má takovéhle posluchače, kteří dokážou v dnešní době ještě slušně vystupovat, hezky poprosit anebo krásně poděkovat. Moc krát díky, Jirko.
1: Freebox. Volej právě teď 790 107 107 a vyber si svůj hit.
0: Je to tak, teď už zase pokračování Freeboxu, 17. hodina za pár vteřin, 27. minutka, před námi Sack Noel, Sean Paul, dáme si tedy skladbu Trumpets, no a i hned po skladbě Trumpets další informace z brněnské i mimo brněnské dopravy. Tak držte vlnu, 107 FM a Freebox, sluky.

17:30, jinými slovy půl šesté, před námi doprava a počasí. Free Radio 107 FM stále s vámi, od mikrofonu zdraví Lukin. Za malý okamžik pokračuje Freebox, ve kterém se objeví například tyto bomby. Merci, Blessed.

0: další kousek poprosil hezky Adam. Adame, i tobě přeju hezké odpoledne, díky za vzkaz. Zdarec Lukajdo, prosím, abys to dneska pořádně rozjel. Máš tam pořád remix Pharrella Williamse a skladby Happy? Pokud ano, dejte remix, pokud ne, dej originál. Je to všem k vám do rádia, taky pro kluky od nás ze třídy a taky pro pana učitele, který nás rozhodně inspiroval. To je pěkný pozdrav pro pana učitele. Pojďme to klidně tak jako rozjet. Pro ty hodný, že jo? Pro ty hodný učitele, učitelky, profesory, profesorky rádi zahrajeme. Moc krát díky, měj se hezky, Adam. Adame, dáme tu remixovanou. Ano, je to Pharrell Williams. Happy pro všechny! A za malou chvilku taky Best Thing a Timmy Trumpet. Největší porce muziky na vaše přání, Freebox na Free Radio s Lukinem. Za malý okamžik pokračujeme, teď už minutka po půl šesté, rychlý pohled na silnice.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Řekl bych a troufal bych si říct, že doprava dneska odpoledne naprosto šílená, buďte opatrní, ať už míříte kamkoliv. Já tady mám pro vás aktuální informace o tom, co se děje na silnicích i dálnicích v Brně nebo v blízkém okolí Brna. Začínáme na Kotlářské, to je kousek tady od nás od rádia. Brno, Kotlářská ulice, tady bourala dvě osobní vozidla, provoz je tam částečně omezen, buďte opatrní. Dálnice D1, 173. km směrem na Prahu, tady bouralo osobní auto s dodávkou, v pravém pruhu kolona se prý zatím netvoří. V Novém Lískovci v Jihlavské ulici, to znamená Brno Jihlavská, je to u Bíteřské ulice, tady bouralo osobní auto s cisternou, projedete jedním jízdním pruhem. Dálnice D1, 184. km směrem na Prahu, tady dávejte pozor na porouchané auto u krajnice. D2, na druhém kilometru ve směru na Bratislavu stojí porouchaná dodávka, dávejte tam pozor. Dálnice D1, 179. a 5. km ve směru na Prahu, tady stojí na krajnici odstavené vozidlo, buďte opatrní. K tomu informace z D1 ohledně 210. km, je to ve směru na Brno, tady stojí na hranici odstavené vozidlo, počítejte se zdržením v koloně. V Brně, v Masné ulici, tady bouralo osobní auto s nákladním autem, počítejte s omezením provozu. Další komplikace jsou v Havránkově ulici, tady došlo ke střetu dvou osobních vozidel, očekávejte omezení provozu a projíždějte velmi opatrně. Na Brněnsku zahájany směrem na Modřice, tady se srazila dvě osobní auta a došlo k úniku oleje. Na místě jsou hasiči a policie řídí dopravu kivadlově. Na trase z Vyškova na Brno u Holubic bouralo osobní auto s nákladním autem, na místě je policie, projíždí se tam jedním jízdním pruhem, počítejte se zdržením. Tolik tedy zprávy o nehodách a komplikacích v okolích Brna. Teď se podíváme ještě na sílu provozu. Vypadá to, že odpolední špička nám zmizela z Vinohrad, Žarošická, Jirovnická, aktuálně už konečně klid. Projedete bez kolony, bez zdržení. Celkem se uklidila také Gajdošova ulice, ovšem z Táborské, tam ještě očekávejte kratší kolonu, Táborská směrem na Gajdošku a z Gajdošky potom směrem na Ostravskou. Máme tady silnější provoz. Zdržení na Táborské je okolo 5 minut, takže trpělivost. Podobně dlouhá kolona vás čeká i na Křenové ulici v okolí Zvonařky a Opuštěné, očekávejte velmi silný provoz, takže v okolí Vaňkovky pořád ještě zdržení, které se táhne až na Opuštěnou ulici a částečně taky na Poříčí. Kratší kolonu hlásíte také na Vídeňské ulici směrem na Mendlovo náměstí, na Kounicové ulici opatrně, Kotlářská právě s komplikacemi, Kounicová silnější provoz, Lidická směrem na centrum, kratší kolona a delší kolonu dnes odpoledne hlásíte ještě na Kniničské ulici. Teď by to mělo být z dopravy snad všem. Ještě jednou šťastnou cestu všem. Po cestě držte vlnu na 107 FM, ať máte aktuální informace z celé situace nebo z celé dopravní situace, kterou v Brně máme. Šťastnou cestu, pokud máte cokoliv dalšího, využijte aplikaci Free Radio anebo rovnou volejte na dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Teploměry v centru Brna aktuálně ukazují 32,5 stupně, teploty by se měly držet nad 30 až do 19. hodiny večerní, vidím tady stále vysoké teploty mezi 18. a 19. pořád 30 nebo 29 stupňů. Noční teploty dnes v noci okolo 15 stupňů a v noci ani večer by pršet nemělo. Vypadá to bez deště a bez přeháněk, ovšem přehánky přijdou zítra. Zítra z počátku dne a dopoledne očekáváme polojasnou oblohu, večer ojedinělé déšť a přehánky. Teploty během dne maxima 30 až 32 stupňů a zítřejší noční teploty by se měly pohybovat okolo 17 stupňů Celsia.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
4: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
3: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
4: Takže čím víc jezdíte, tím méně platíte.
3: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
1: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.
0: Máme po počasí, máme po dopravě, takže zpět k muzice. Freebox pokračuje a je tady skladba Mercy, The Blessed Madonna. 6 minutek po půl šesté na Free Radio.

0: Rádio 107 FM, Freebox, úterní odpoledne, lomeno možná podvečer, každopádně 8 minutek po půl šesté a na 107 FM právě teď další objednávky z telefonní linky Free Rádia 790 107 107. Pro ty z vás, kteří byste chtěli taky volat do studia a objednávat písničky podle sebe, teď se nedovoláte, máme obsazeno a já se ptám, kdo pak nám obsadil linku. Halo, halo.
1: Čau, posluchač Martin.
0: Martine, ty sám obsadil linku, tak nám teďka vysvětli, jaké máš k tomu důvody.
1: Normálně, chtěl jsem zavolat jednu písničku.
0: Tak povídej, jaká to bude?
1: Admin 2, bude Bládládlá.
0: Dobře, Martine, ty necháme to radši na příště. Jak se máš, jak se ti daří? V pohodě všechno dneska?
1: Pohoda, jahoda.
0: Dobrý,
1: tak. Úspěšný den.
0: Tak jo, tak dobrý, dobrý.
1: Dobrá, co nám došlo pivo, tak úspěšný den konečně.
0: No, tak dobře, když myslíš, pořádku, v pohodě.
1: Tom se nás vytra hospoda, asi tak.
0: Dobře. Kolem tebe se vždycky děje něco zajímavého, to je úplně úžasný. Teď prosím tě, Armin van Buuren, blablabla, já jsem tady pomalečku připravil skladbu, jenom prozrač, komu dneska zahraješ?
1: Pro všechny, gastru, pro všechny štangasty, pro všechny, díčka jde, aj pro tebe.
0: My moc krát děkujeme, přejeme ti krásné odpoledne a měj se dobře. Ahoj.
1: Čau.
2: Free Radio, kam vyrazit? Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
3: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Hudební výběr od Martina. Marťas, děkujeme za doplnění skladby do playlistu Free Radio. A teď prostor pro telefonní linku. Kdo je tam? Halo, halo?
1: Ahoj, tady Míša Luky.
0: Míša v úterním Freeboxu. Míšo, vybíráš další skladbu, si na řadě. Co to bude?
1: Takže bude to 3-6 a jejich Megamix.
0: Dobrá, připravíme Megamix. A pro koho bude od 666?
1: Takže bude to pro všechny.

0: trošku pokecali, tak na večeři já jsem měla špagety a taky se těším už dobroučku zítra do.
1: Míšo, špagety. Já jsem si představil takovou tu hromadu na tom talíři. Miluju špagety. Znáš někoho, kdo nemá rád špagety? Každý má rád špagety. Dokonce i Tom a Jerry měli rádi špagety. Taková myšlenka teďka.
0: No akorát si to musím trošku pomačkat, protože mě se to špatně jí.
1: Špatně se ti to papá. A dobře, takže pomačkáš a potom, jak jsou trošku menší kousky, tak už to zvládáš v pohodě, ne?
0: Tak už to zvládám.
1: Tak je to dobrý. Miško, já ti přeju i k zítřejší večeři, i k obědu dobrou chuť, hlavně ať ti chutná. Ať
0: já
1: máš
0: jsem po večeři.
1: No já jsem říkal k zítřejší, víš, aby i zítra to dopadlo tak dobře jako dneska na tom talíři. A k tomu teď písnička z Free Radia, kterou ses objednávala. Dáme si Megamix od 666. Děkuju za písničku, Miško, a měj se hezky. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Pro ostatní fríčkaře upozornění, pozor na to, půl minutky schází do 5:45 a kdykoliv v éteru proběhne signál na ztracenou bankovku, já to jako nechci nějak nutit, ale doporučuju volat studio.
2: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Fríčka.

0: Do našeho týmu v Autopalace Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5 týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalace Brno, Řípská 22.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
6: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
7: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Puffin?

0: rádio. Free rádio. Jediné opravdu taneční rádio v Brně. Freebox na Free rádio.
1: Jedeme dál. Muzika na muzika připravená. Objednáváte hity, které vás baví, hity, které vám dodávají elán do života nebo doplňují baterky, takzvané získávání energie přímo z hitu na Free Radio. Funguje to. Ano, funguje to. Když si poslechnete známou, oblíbenou rychlou pecku, tak vám 100% zvedne náladu. O to se staráme na Free Radio každé pondělí, úterý, středu i čtvrtek vždy ve Freeboxu, který vysíláme od 17. do 20. večerní. Před námi další hity. Objeví se například Robin Schulz. Skladbu Better Times vystřídá pecka Best Thing a Timmy Trumpet. A k tomu i další objednávky přímo z aplikace. Máme tady hlasovou zprávu, kdo pak posílá?
2: V takým tom remixu. A pokud by to nešlo v remixu, tak originál. Písničku posílám sobě Pepovi, mojej mamce Mirce, jednomu Strejdovi Pohouškovi a druhému Strejdovi Pavlíkovi. A to by do studia a všem fričkařům a fričkařkám. Ahoj!
1: Tak to byl Pepa a ze startu nebyla slyšet ta objednávka. Jednalo se o skladbu od Tiesta The Business. Let's get down to business. Give you one more night, got this. Takže Pepu zdravím, zdravíme taky všechny, které jmenoval ve své hlasové zprávě, ve své objednávce, kterou posílá přes aplikaci Free Radio, a za to moc krát děkuju. Zdravím všechny do aplikace, ať už tam posloucháte, píšete nebo posíláte hlasovky, jsem rád, že využíváte aplikaci. No a za necelé 3 minutky už 6. hodina večerní. Před námi Robin Schulz, Timmy Trumpet nebo Tiesto. Freebox pokračuje.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Free Radio. Free Radio. Jediné opravdu taneční rádio v Brně.
1: Let's get down to business.

0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Duke Dumont.
0: Free Radio. Ty první u toho, co letí.

0: že by šance, že by. Free Radio 107 FM, kdo pak je tam, halo?
1: Čau, tady Tomáš.
0: Ahoj Tomáši.
1: Já volám na double.
0: Tomáši, ty voláš na double, jo?
1: Jasně.
0: Jakože Lighter jsme hráli dvakrát po sobě, jo?
1: Jo, jo, jo. Double Fríčka!
0: Double Fríčka! Nenechal se, frajer! Nenechal se zvyklat ani o milimetr. Tomáši, je to doma, je to pravda!
1: Super.
0: Seš tam, prosím tě, dejcháš ještě. Jaké jsou to pocity, prosím tě? Jaký to je? Vyhrál jsi!
1: No, je to super. Akorát, že teda z bankovky jsem měl větší radost.
0: Já ti rozumím, hele, já ti rozumím. Naprosto jasná věc, taková jako 5000 zahřeje taky, ale teďka prosím tě, mám pro tebe krásný dárek, krásnou cenu za to, že jsi opravdu vychytal double na Free Radio. No a tušíš, co pro tebe mám za výhru, za dáreček?
1: No jasně, já to vím, poslouchám ho denně.
0: Papáníčko, kamaráde, mám pro tebe 2 hodiny kulečníků, pizza k tomu zdarma a to vše do biliard klubu Yellowfish Brně v Kohoutovicích. Je to pro tebe a ještě pro někoho dalšího?
1: Jasně, určitě při zahraju s kámošem.
0: Přece jenom je to hra, která se v jednom jako skoro hrát nedá, takže nebo skoro jo, no. Nedá. Takže s kámošema, vezmeš kámoše na pizzu a na kulečník.
1: Určitě, určitě.
0: Jak to hraješ?
1: No, už jsem to nehrál to... asi půl roku, ale nejsou úplně to nejhorší.
0: Já jsem myslel, že už jsem to nehrál 5 let a Borec řekne, už jsem to nehrál půl roku. Budeš asi trošku jiná třída než já, dobře. Hele, gratuluju, gratuluju, prosím tě, důležitý je, aby jsi to užil a aby jsi z výhru z Free Radia pořádně vychutnal. Je tam k tomu i ta pizza, takže kluci ti s pizzou určitě pomůžou. Takže prosím tě, ještě jedna poslední věc, výhra je tvoje, už ti to jiné nezebere. Při jaké situaci jsi vychytával ten double? 7:15, co takhle jako děláš?
1: No, vařím si večeru.
0: Děláš věču, tak Tomáš, jasně. Další člověk, který mě dneska provokuje, už Míša to začala s těma špagetama, takže Tome, inspirace pro, ne pro mě, já tady slintám do klávesnice, to ne, inspirace pro posluchače, co děláš k večeři dobrého?
1: No já teďka dělám kuřecí na zeleně, s rýží.
0: Miluju, kuřecí na zeleně, jezry, miluju, člověče. Potřebuji kapesníček, volejte techniky, hrači 2 kapesníčky na dnešní klávesnici po mém vysílání. Nicméně, teďka výhra je tvoje, já ti gratuluju, zeptám se, prosím tě, chtěl bys někoho pozdravit, přátelé, kolegové, rodiny, spolužáci, koho chceš?
1: No, tak úplně všechny bych pozdravil, co mě znajou zvlíšně a vás do rádia samozřejmě.
0: Moc krát díky, vydrž na lince, já si tě musím zapsat do tabulky výherců, protože výhra je na 100% tvoje. Velká gratulace a ještě mě Tomáši, prosím tě chvilku, vydrž na telefonu. Zatím se loučím. Ahoj, ahoj. Přátelé, 7:15, Freebox pokračuje. Máme pro vás dárečky, máme pro vás výhry, máme pro vás ceny a máme pro vás taky prachy. Stačí ladit pravidelně Free Radio 107 FM, užívat si pohodičku na frýčku a když se čirou náhodou objeví nějaký ten signál nebo skladba dvakrát po sobě, tak volejte.
2: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

Já tady pořád ještě žiju tím rozhovorem s Tomášem. Mně se hrozně líbilo, jak on to jako jednoduše řekl, jak to s takovou nadsázkou. Já už jsem to nehrál půl roku. Zdravím všechny, co máte rádi Kulečník a co vám to jde. Mám výborného hráče, kamaráda Davida. Ten tak jako z té naší partičky to hraje nejlíp a potom s ním jako nikdo nechce hrát, protože nás vždycky všechny porazí. Ale je to super. Čas od času byste měli vyrazit takový ty hospodský záležitosti. Já vím, že když je hezký počasí, je to asi nesmysl zalízat někam do podniků, ale i tak potom večer, až se smráká, až se zatáhne, tak nějaký kulečníčky, bowling, šipky. Já to mám rád, tyhle ty sporty, tak doufám, že si na tom užijete úplně stejně. Kdybyste chtěli vyhrávat další výhry, další ceny, stačí pozorně poslouchat Free Radio a ono tam čas od času něco padne. Ještě jednou Tomáškovi gratulace k dnešní výhře, ale teď už zpátky do Freeboxu. Mám tady takovou doslova provokaci. Aleš. Aleš, to je takový jako provokatér trošičku. Zas to tady na mě zkouší, jo. Takže Aleši, prosím tě, jdeme do toho. Mám to, jdeme do toho. Aleš napsal. Nazdar ty kluku jedna ušatá. Mám tady pro tebe další oříšek. Mohl bys zahrát Ghetto Superstar od Pras? Je to hodně starý, nevím, jestli to vůbec hraješ, ale kdybys to zahrál, tak vyhraju sásku. Jo, tak odtud vítrvané. Pozor na to, pozor na to. Vyhraju sásku. Kdybys to nedal, zkus to nějak vyladit, ať vyhrajem oba dva, a když to nepůjde, tak snad to vyžehlím příště jinou sázkou. Kdyby to šlo, tak to pošli pro mýho tatu, taky k vám do rádia. Všem, co poslouchají v práci Free Radio, to je hezká poznámka, ano, spousta lidí hledí v práci, a taky všem, co je potrápila dneska ta kolona v Brně. No, to je hezká věta, potrápila kolona v Brně, těch kolon bylo asi 17, ale samozřejmě ano, chápeme, informace nebo muzika pro ty všechny, co trávili dnešní odpoledne, bohužel, v brněnských kolonách. Takže tohle všechno mi tady právě posílá Aleš jako provokace, ale chápu, že to je sázka. Ale Aldo, je to doma, je to v kapse, sázka klapla, protože jsem to vyhrabal. Free Radio 107 FM, Freebox s Lukinem, 18:20 Pro Us, Ghetto Superstar.

0: Úterní pohodička u Frýčka, pokračování Freeboxu právě teď a tady v kalendáři osmička, svátek slaví Mariana. Mariana, ještě jednou všechno nejlepší, no a já doufám, že toho 8. září máte dneska klid, pohodu. 18.28, necelé dvě minutky schází do půl sedmičky, o půl sedmé připravená doprava a počasí. Fly Project Mandala přímo před námi. Milan napsal, zdarec Lukine, jsem na cestě z Hockney, takový jako klasický už, málo kdo prostě dneska napíše práce. Už se prostě užívají tyhle věci, jako jedu z Rachoty a jedu z Hockney a podobně. Milan tady objednával Fly Project Mandala na cestu z práce, takže Milane, tady je muzika. Za malou chvilku se objeví taky Training Season a Dua Lipa. A mrkneme na přáníčka, někde jsem tady zahlídl vzkaz, tuším od Denisky, Denis, kde je Denis, kde je Denis? Tady Deniska, už to mám. Prosím zahrát Destiny's Child Survivor pro Honzu. Děkuji, Denisa. Výborná výpalovačka, vzpomínka na starý dobrý časy. A dívčí skupina Destiny's Child. Playlisty je ready, máme to připraveno, Destiny's Child, Dua Lipa, taky Fly Project, teď ale rychlý pohled na silnice. Je tu doprava.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Dnešní odpoledne je pro řidiče a řidičky velmi komplikované, prosím vás, takže, jak jsem říkal, zkuste vždycky vyrazit o chvilku dřív, abyste neměli nervy a stres z té dopravy, která právě nervy a stres velmi často způsobuje. Pojďme mrknout na tu aktuální situaci. Brno, Kotlářská ulice, srážka dvou osobních vozidel, provoz je tam částečně omezen, buďte opatrní. Dálnice D1, 173 km ve směru na Prahu, tady bouralo osobní auto s dodávkou, v pravém pruhu kolona se prý zatím netvoří. Brno, Nový Lískovec, Jihlavská ulice, je to u ulice Bítežská, tady bouralo osobní auto s cisternou, projíždí se jedním pruhem, buďte opatrní. Dálnice D1, 184. kilometr směrem na Prahu, dávejte pozor na porouchané auto u Krajnice. D2 na druhém kilometru směrem na Bratislavu, tady stojí porouchaná dodávka, i tady buďte opatrní. Dálnice D1, 179. a půlý kilometr směr Praha, tady stojí u Krajnice odstavené vozidlo, projíždějte velmi opatrně. Dálnice D1, 210. kilometr ve směru na Brno, tady stojí na Krajnici odstavené vozidlo, počítejte se zdržením v koloně. Tolik tedy aktuálně situace kolem D1, D2 a kolem těch největších problémů a komplikací. Komplikace v odpolední špičce už nám mizí a mizí.

0: Celkem rychle, výborně, to znamená, vezmeme to hezky z Vinohrad, Líšeň, Jedovnická, Žarošická, bez kolony, bez držení, tady už se to všechno uklidnilo, mám takový pocit, že se nám uklidnila taky situace v Židenicích. Gajdošova, Táborská, celá ta křižovatka už je prázdná, bez kolon, takže byste měli i v Židenicích projet bez delšího zdržení. No a Hladíková, Zvonařka, opuštěná, všecko v pohodě, taky Heršpická, Vídeňská. Kratší kolona je teda na Poříčí, tak s tím počítejte, je to u Ronda. Tady máme silnější provoz, ale dál potom Bauerova a Žabovřeská v pohodě a bez zdržení. Zmizela taky kolona z Kněžské ulice, takže Kněžskou byste aktuálně na Bystrc a dál na Kamechy měli projet bez komplikací. Aktuálně situace v dopravě celkem v pohodě. Centrum už se nám uklidnilo, odpolední špička pomaličku uhasíná, tak doufám, že se vám jezdí v pohodě. Pokud máte cokoliv dalšího, volejte Free Radio, dopravní linka k dispozici, anebo využijte naší aplikaci. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Teploměry Free Radia stále ukazují 31,5 stupně, takže přesto, že máme minutku a půl po půl sedmé, teploty venku stále nad 30 stupňů Celsia. Buďme za to rádi, v září takhle vysokou teploty nebývají. Večerní teploty, noční teploty mezi 15 a 17 stupni, takhle by to mělo být dneska v noci. Vypadá to, že v noci ani přehánky, ani bouřky neočekávejte. Zítra dopoledne polojasno, večere ojedinělé déšť a přehánky, takže zítra ten déšť nakonec asi přijde. Během dne ale teploty celkem vysoko, 30 až 31 stupňů. To jsou zítřejší maximální teploty a zítřejší noční teploty by se měly pohybovat okolo 17 stupňů Celsia. Mandela, Fly Project, výběr od Milana, za okamžik taky Dua Lipa nebo Destiny's Child, které dneska vybírala Deniska pro Honzu. Užívejte.

0: Free Radio. Burza práce.
1: Burza práce Free Radio dnes bude hledat zájemce na pozici praktická sestra.
0: Free job.
1: Mzdové rozpětí bude 35 až 50 tisíc korun měsíčně. První kontakt e-mailem, zaslat životopis, označte praktická sestra. Požadují očkování na hepatitidu typu B, bezúhonnost, zkušenost s péčí o klienty s demencí je výhodou, praxe je výhodou, znalost signus taky výhodou. Zaměstnanecké výhody, osobní ohodnocení, odměny, týden dovolené navíc, obědy na pracovišti a další benefity z FKSP. Dobré pracovní zázemí, stabilní zaměstnání, domácké prostředí. Další informace, včetně kontaktů a další podrobnosti najdete jako obvykle na freeradio.cz/burza-práce. A pokud byste chtěli inzerovat svoji nabídku práce nebo brigády, veškeré kontakty a informace zasílejte na práce@freeradio.cz a my se opět postaráme o to, aby vaši nabídku slyšelo minimálně celé Brno.
0: Free job na Free Radio.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
2: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
9: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
8: A mytí oken?
9: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
10: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Dobrá nálada, přátelé, to je důležité. Dobrá nálada ve studiu Free Radia, panuje dobrá nálada, já jsem rád, že to tak je. Představte si, kdyby to bylo naopak, jo? Teďka jdem jakoby z legrace. Představa, taková ta jako fantazie. Doufám, že máte ještě fantazii. Fantazie, kdy ten moderátor jako není jako dobře naladěný, jo? Tak by to bylo takové jako, že... No, posloucháte Fríčko, bude 7 a mám tady nějakou písničku. Hezký večer. To by bylo přece šílené, naprosto šílené, nevyhovující, no vůbec nepřijatelné hlavně. Přece moderátor by měl být ten, který má úsměv na tváři a měl by ho přenášet dál mezi lidi. A já si budu pokračovat samozřejmě jako vždycky až do 20. večerní. Za 10.07 jsou tady další vzkazy a objednávky přes aplikaci Free Radio, dáme tomu kousíček místa. Je tady vzkaz, který posílá Dája, no výborně. Ahoj, zahraj nám prosím tě něco třeba od Subfocuse, bylo by to pro všechny, kdo poslouchají, pro tebe do studia, já moc krát děkuji. Bylo by to hlavně pro mé tři lásky. Adámka, Kubíčka a Miláčka Lukyho. Nejvíc na světě je miluji. Díky moc, Dája. Já se moc omlouvám, nemám k dispozici aktuálně nějakou skarbu od Subfocuse, posílám náhradní kousek a je to Love to Me od Dimension právě pro ty tři lásky. Pro Adámka, Kubíčka a taky pro Lukyho.
1: Hrajeme podle tebe. Freebox na Free Radio.

Jak jinak to nazvat než večerní jízda? Dámy a pánové, jedeme dál. Freebox pokračuje. A největší porce muziky, která se pro vás servíruje každý večer od pondělí do čtvrtka, je opět tady. Podíváme se na skladby, které máme před sebou, podíváme se na skladby, které se pro vás připravují, a to vše v čase 18.54. Novinka Bad Beach, Hugel, Sexy Red a taky producent Gatano společně. Za malý okamžik od Simči taky Deoro. Simča napsala: ahoj Luky, jedu z práce a poslouchala jsem chvilku už v práci. Tam to bohužel nesmíme, ale teď už v autě můžu. Hoď mi tam, Mechaes můj bien. Je to pro mě na cestu do auta, pro moje kolegy. Někteří zůstávali ještě v práci, tak ať jim to uteče. A taky pro vás, pro celé Free Radio. Ahoj, Simča. Simi, tady je Deoro. A teď ještě další vzkazy a objednávky. Zdar Luke, prosím Linkin Park pro moje kolegy do IFE. Posílám pozdrav z Tunisu, Michal. Jo, tak takhle, Michale. Michal v Tunisu a kluci v IFE, chudáci, makají. Numbing Core. Linkin Park, Jay-Z. Speciálně pro kolegy do IFE pozdrav od Michala z Tunisu. Takhle krásně dneska vybíráte.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: úterní podvečer 8. září. Nico a Vince, novinka Let's Rewind. Jak jinak tohle nazvat než pohodička u Frýčka. Krásný podvečer všem. 8 minutek po 19. hodině pokračuje Freebox na Free Radio. Lukin zdraví od mikrofonu. Doufám, že zdravím všechny věrné, dá se říct, že i nevěrné posluchače. Rovnou skáčeme na telefonní linku. Měl by se ozvat jeden z těch věrnějších posluchačů Free Radio. Halo, halo, kdo je tam?
1: Halo, halo, je tady Cunda, který zdraví všechny posluchače a tebe, Luky.
0: No, nazdar, čau, čau. Kde seš tak dlouho? 4 na 8 za chvíli.
1: V hokně.
0: zase v hokně. Ježiš, mankote. Kamaráde, říká se jako, že práce šlechtí, ale kdyby to byla pravda, tak máme všichni dávno modrou krev. Máme ještě další informaci, kdyby byly opravdu procházky tak zdravé a léčivé, tak jsou všichni pošťáci nesmrtelní.
1: To je pravda.
0: Počkej, já tady mám jen otázka na tělo. Seš připraven ještě, než si dáme písničku na otázku na tělo?
1: Jo, vždycky.
0: Tak, prosím tě, Honolulu, jo, víme, Honolulu, ale ten, kdo je z Honolulu, je Honolulu. Počkej, ne, tak jako, já jsem to ani neřekl ještě, je to důležitý, jo, pozor, musí si vybrat, jo. Ten, kdo je z Honolulu, je Honolulanec, nebo je to Honolulan?
1: Tak, já bych řekl, že zase.
0: Culdo, ty to ani nechceš jako vyslovovat, že jo, takže jsou dvě možnosti. Honolulu všichni známe, že jo, ale ten, kdo je z Honolulu, je Honolulanec nebo Honolulan? Takže říkáš Honolulan.
1: Jo.
0: Je ti sympatičnější
1: jako,
0: ten...
1: Ale já bych to tak řekl.
0: Je ti sympatičnější...
1: A já jsem Moravák, víš to.
0: No tak samozřejmě, takže Moravákům bude sympatičnější jako ten Lulan.
1: Jo, no.
0: Radši otočíme list, doplníme. Příště je taková otázka i pro vás, pro ostatní posluchače. Nejsem si jistý, která z těch variant je správně. Paní učitelka češtiny si teďka trhá vlasy určitě, ale je to důležité, protože spousta lidí neví, která z těch variant je správně. Uvidíme, zeptám se i ostatních posluchačů. Teď ale zpátky k tomu, co je ve Freeboxu důležité, a to je muzika. Takže muzika na muzika. Culdo, vybíráš další pecku, co si dáme?
1: Ale dneska si dáme Avicii a Levels.
0: Ano.
1: A bude to jenom pro Avicii, protože dneska by oslavil 37. narozeniny, tak na něho zazpomínáme.
0: Vzpomněl jsi, že? 8. září. Vzpomněl jsi. A viděl jsi to jakoby na sociálních sítích, na netu, nebo to máš někde doma v kalendáři?
1: No, já si to takhle pamatuju, protože je to blízko narozenin mé mamky. A on se to dobře pamatuje.
0: Aspoň se to dobře pamatuje. Tak přátelé, Tim Berkling alias Avicii a jeho, řekl bych, asi navěky věčný odkaz, muzika, kterou tady nechal. Dáme si Levels, zazpomínáme na to, jaký dával bomby. Tobě, Culdo, moc krát děkuju, popřeju ti krásný večer a díky za výběr další skladby. Ahoj!
1: Taky děkuju, ahoj.
0: Ahoj. No a my ostatní, ať už se přikláníte k tomu, že lidi z Honolulu jsou Honolulani, anebo Honolulanci, tak si dáme teďka další pecku na Free Radio. Třeba to někdo dneska rozsekne, uvidíme.
2: Hrajeme podle tebe. Freebox na Free Radio.

0: další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera. Na

0: Největší porce hitu na přání pokračuje, dámy a pánové, ladíte Free Radio 107 FM, za námi Ed Sheeran, Camila Cabello a skladba South of the Border. Teď ale další objednávky a další vzkazy, prosím, je tu prostor pro telefonní linku Free Radio a my se ptáme, kdo je tam. Haló, haló.
1: Ahoj, Lukášku, Tomáš Werner.
0: Tomášek Werneruj vybírá další muziku. Tome, takže jaká muzika by to dneska měla být, co jsi vybral za hit?
1: Dneska jsem vybral Axela Ingrosso, Think About You.
0: Ano, já připravím Think About You, pro koho posíláš?
1: Dneska to bude pro Culdu a pro Michala Bajkerose.
0: Culda volal před okamžikem, takže určitě poslouchá, Michala Bajkerose zdravíme taky a posíláme dvojici.
1: Pokud by byla bankovka, tak jsem připravený.
0: Děkuju za informaci. To je pěkné slyšet, že i Tomáš je připraven na další soutěžní kolo ztracené bankovky Free Radio. Je to dobře, Tome, je to dobře. Naděje umírá poslední a čím déle posloucháš, tím víc zvyšuješ tu šanci, že vychytáš výherní signál a můžeš typovat další číslice. Tome, děkuji za objednávku, posílám ti muziku, popřeju ti krásný večer a měj se hezky. Ahoj.
1: Díky, Lukášku, ahoj.
0: Axel a Ingrosso dneska od Tomáška, za okamžik taky další skladba, která bude speciálně pro Abigail. Mám tady krásný pozdrav, ahoj, prosím o zahrání písničky, dáme si Cat's Eye, je to pro dcerku Abigail, která dneska poprvé měla školu a kroužky až do 19. hodiny a bylo to pravděpodobně náročné. Takže právě teď od Míši speciálně pro Abigail taky Cat's Eye a Animal. Tohle je muzika, kterou vybíráte, před námi tedy Axel Ingrosso a za okamžik Cat's Eye, Animal pro Abigail.
2: Free Radio. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: Jiřího vtípek.
1: Čeští chirurgové jsou před celým světem o krok napřed. Podařila se jim složitá a jedinečná operace. Oddělili teenagera od mobilu.
2: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107.

0: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Free Radio. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: Rádia.
1: Ladíte Free Radio, taky večerní Freebox s Lukinem. Před okamžikem éterem Free Radia proletěl signál. Je to signál, který upozorňuje naše posluchače, že budeme soutěžit o bankovku v hodnotě 5000 korun. Takže 5000 korun je ve hře. Máme tady typování 6-místného výrobního čísla ztracené bankovky. Telefonní linka nám bliká a my se ptáme, kdo pak je tam. Halo, halo.
2: Tomáš Werner.
1: Opravdu, opravdu Tomáškovi se to povedlo. Tomáš tady před nějakýma minutkama vyhrožoval, to se tak jako lidově říká, že jo, vyhrožoval, že pokud bude bankovka, Tomáš bude volat a je to pravda. Tomáši, takže gratulace k tomu, že ses dostal do dalšího soutěžního kola. Jsi připraven na typování číslic ztracené bankovky?
2: Jsem připravený.
1: Výborně. Tomáši, víš, jak to chodí. Kdo je připraven, není překvapen. Takže pojďme na čísla. Typuj první číslici.
2: Tak první je 0.
1: Jdeme na to, co řekneme na nulu. Ano, samozřejmě vy, co posloucháte pozorně a sledujete soutěž ztracená bankovka Free Radia, rozhodně víte, že první číslice 0 je. Takže jednu máš správně, ještě 5 a je to tvoje.
2: Tak tentokrát zkusím číslo 2.
1: Takže dáme druhá číslice, 2.
2: Ano.
1: Dobře, píšu 2, uvidíme. Tak podle signálu, Tome, 2 to nebyla.
2: Nevadí, ale budu zkoušet dál.
1: Já ti držím palce. Stejně jako i ostatním posluchačům, pokud byste rádi vyhrávali peníze v hotovosti, bez jakékoliv registrace a tak dále, přihlašování a podobně, stačí pozorně poslouchat Free Radio a vychytávat tento signál. Pozor, ukázka.
0: Ztracená bankovka Free Radia. Volej právě teď. 790 107 107.
1: Jakmile to uslyšíte, voláte studio. Tomášku,
2: já,
1: tobě děkuji.
2: Já už ten signál znám jak svý boty.
1: To je hezká informace. Tome, pokud ty znáš ten signál, jak svý boty, tak už to musí znát každý malý dítě a každý malý fríčkař. Takže soutěžíme každý den, Tomášku. Děkuji ti za dnešní soutěžní kolo. 0 zapsat, 2 není druhá číslice.
2: Zapsanou. Včera jsem uhádnul první číslo.
1: Promiň, že ti tady do toho kecám.
0: Ztracená bankovka Free Radia.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
1: Tomášku, tak soutěžní kolo máme za sebou. Já děkuji za dnešní rozhovor i za výběr muziky. Držím palce na příště a popřeju ti krásný zbytek úterního večera.
2: Zítra budu poslouchat.
1: Tak je to dobrý. Měj se. Ahoj, ahoj, čau, čau.
2: Ahoj.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíme.
2: Hrajeme podle tebe. Freebox.

0: Free Radio.
1: Muzika, la muzika. Poslední kousky a poslední objednávky jsou před námi. Blíží se nám ke konci úterního Freeboxu. Na závěr MK, Poppy Bascomb a Skarba Zone. Ještě jsem nedodal vzkaz ke Karmě. Ano, čau Lukine, zdraví Michal Medlov. Hodil bys tam prosím tě něco od Karmy? Je to pro všechny fríčkaře. Díky moc. Takže to byla Karma ako odeš. Zpětně s tímto vzkazem. Další muziku vybíral někdo z vás. Já tady musím trošku dát pořádek v těch vzkazech. Ano, tady pozor. Ahoj Lukajdo, jak jste si volali s Culdou, tak si říkám, je to jen město, ale není to Havajčan spíše? Je, no tak jako není, šišmar. To je jako kdyby Pražák nebyl Pražák, ale byl to jenom Čech. Jo, to je, jako já chápu, že Havajčan, ano, Honolulu je hlavní město na Havaji, ale když je někdo z Honolulu, tak jak když je někdo z Brna, tak je to Brňák. A Brňák i Pražák jsou oba Češi. To znamená, že oba můžou být z Havaje, jsou to Havajčani, ale ten, kdo je z Honolulu, tak je Honolulan nebo Honolulanec. V tom je to. Vzkaz pokračuje, není to Havajčan spíše, a jestli jsem to trefil, tak chci písničku, a to vaši vánoční. Už se nám to blíží, tak možná i hodně lidem pohnu žlučí, za což se dopředu omlouvám. Zdraví Dája, s pozdravem Dalibor. Dalibore, je to, jako moc se mi to hrát nechce, ale já ve Freeboxu asi jako musím, no. Osmého září, venkovní teploty těsně pod 30 stupňů Celsia. Dalibora napadla vánoční píseň, takže posílám All Stars Team Fríčka, Vánoce přicházejí. Jakoby nemám z toho radost, ale zkrátka písnička na přání. Je písnička na přání. Takže vánoční skarba na přáníčko od Dalibora. Dalibore, posílám to tam. No a na závěr je tady ještě od Michala pozdrav. Děkuji moc za Linkin Park, Luke. Poprosím jednu 90 pro jednoho kolegu, ať neříkal, že tam nepustíme pořádnou 90 bombu. Díky, Michal do IFE. Dobrá. Já myslím, že když se řekne Prince Ital Joe Marky Mark, tak jsme všichni zpátky v 90. letech. United konkrétně 94. 19. hodina 57. minutka z dnešního Freeboxu. Je to opravdu všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Lukáš Bartl. Mějte se krásně, žijte naplno, laďte Free Radio. Užívejte si každý den s Free Radiem a já se přihlásím opět zítra krátce po 15. hodině v odpolední Free Party. Mějte se krásně, zítra, čau.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: zase majíte.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Tak kam to dneska bude? Do práce, na schůzku nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím méně platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Free Radio 107 FM.

0: sobě. Rychle volej studio 790 10707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. 2003.
1: Ladies and gentlemen, put your hands together

0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Duke Dumont.
0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: Majíte.
1: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Lampочка Fináliho.
1: Yeah, come on, give me some more.
2: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Say it, Terrus, hey, gay.

0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Duke Dumont.
0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: A v páté ráno opět začalo.
1: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
0: Je tvoje?
1: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
1: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Na

0: a my ve spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Nastraž uši. Tahle novinka si